edge of your knife.

0: černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku. Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na Elitex Nepomuk.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.
3: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
4: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
5: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
6: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
7: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
8: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
2: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě,

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Stát letos na mýtném vybral přes 10 miliard korun. Za první pololetí přinesly poplatky od kamionů a dalších těžkých vozidel do státní pokladny o téměř 6% víc než loni. Více než polovinu celé částky zaplatili zahraniční dopravci. Nejvíce peněz stát vybral za jízdu po dálnicích, které tvoří většinu zpoplatněné sítě. Mýtné platí vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. Požár na jihu Francie už se dál výrazně nešíří. Plameny v departementu Var spálily přes 2,5 tisíce hektarů a hasiči je dostali pod kontrolu. Oheň ale zatím není úplně uhašený, proto zásah pokračuje. Francie se letos kvůli vedrům a dlouhodobému suchu potýká s mimořádně náročnou sezónou lesních požárů. Podle tamního ministra vnitra počet požárů dál roste. Lukáš Provod je nejlepším fotbalistou uplynulé ligové sezóny. Záložník pražské Slávie získal ocenění podruhé v kariéře po hlasování trenérů, kapitánů i sportovních novinářů. Za sebou nechal Vladimíra Daridu z Hradce Králové a Sparťana Lukáše Haraslína. Úspěch slaví i Slávia jako celek. Nejlepším trenérem byl už po páté vyhlášen Jindřich Trpišovský. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Plzeň postaví novou tělocvičnu u 22. základní školy na Doubravce. Stavba za 85 milionů přinese moderní sportovní zázemí pro žáky. Nabídne bezbariérový přístup i nové venkovní prostory. Po konci výuky pak navíc budou tělocvičnu využívat i sportovní kluby a veřejnost. Hotovo bude příští rok v srpnu. A teď se jdeme podívat taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech budeme mít většinou oblačno, přechodně zataženo. Častější dnes bude déšť nebo přehánky a naměříme mezi 18 a 22 stupni.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ahoj, krásný čtvrtek.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj, vy jste to dneska udělali celý nějak naopak, když vždycky začíná mluvit Michal, tak mě to zmátlo.
2: Já jsem si říkal, jestli tě to překvapí, jestli tě to nevykolejí.
1: Mně se dává pozor.
2: Tak, no. S vámi tady Jasmin, David a já, krásné ránko. Jsme moc rádi, že jste se stavili a že tady s náma jste každý ráno. Stejně jako Činasky, tím začínáme.
0: Hit Radio FM Plus.
4: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem.

0: jsme odstartovali čtvrteční snídaní šampionu na Hitrádiu 6 hodin 10 minut s vámi my tři, Michal, Jasmina, David, dobré ránečko.
1: Než jdete na toaletu, tak se vyplatí udělat dvě věci, jo? Za prvý zkontrolovat, jestli tam je toaleťák, jasně, ale ještě existuje jedno důležité pravidlo, a to sice, že než si sednete, tak se podívat dolů pod vás, protože to jeden chlapík v Americe neudělal a místo vody v té míse byla...
2: Kdo?
0: Kdo tam byl?
1: Krajta královská.
0: Aj ta krajta. Ale to je, já se tady toho teda bojím, nevím, jak to máte vy, ale ne, že by tam byla krajta, ty tady u nás jako většinou nejsou, ale že tam bude třeba nějaký pavouk nebo něco takového.
1: Já se bojím doslova těch hadů. Vždycky, když slyším nějaký tenhle případ, tak já pak prostě, i když z toho záchoda odejdeš, tak zavřeš úplně ten záchod, ale stejně ten had by to zvednul, že jo, to je jasný. A prolez by ti domů. Mně to říkali takhle v útulku, kde jsem byla, a oni tam měli i hada a pán mě strašil a pak mi říkal, a to si myslíte, že on by to nezved, to prkýko? Říkám, tak děkuju, že jste mě uklidnil.
0: No mě by zajímalo, Jasmine, kdyby na tebe z mísy vykouknul had, tak jaká by byla tvoje první reakce?
1: Já bych umřela na místě. Já se tak bojím hadů, že já bych měla takový šok, to by nešlo.
0: Ale vlastně David nehnul ani brvou, protože David je správný chlap. Nám se to totiž chlapům děje normálně, jo. Jenomže my prostě vždycky, co odejdeme z toho záchoda, tak ta kobra jde vždycky s náma.
3: Já jsem to celou dobu měl v hlavě, jenom jak to formulovat. Udělal jsi to za mě.
0: To nemusíš formulovat, to je čirý život. A shodou okolností jdeme do zoologický. Shakira, Zoo na Hitrádiu 6 hodin 12 minut. Hezké ráno.

0: 7.
1: 3 minuty k tomu, tohle je Bob Sinclair, Love Generation a tohle je taky čtvrteční Hit Radio. Dobré ráno. Ani dnes vás neochudíme o rychlou pětku, dneska v 7.35 budete soutěžit o pobyt v Magnetit hotelu Šumava v Železné Rudě. To ubytování je jenom pár kroků od turistických tras a cyklostezek. V hotelu budete mít wellness s finskou a parní saunou, nebo si můžete vychutnat výbornou večeři v hotelové restauraci.
2: Součástí výhry je taky Šumava Card, což je projekt, který vám tu dovolenou ještě vylepší, a to o řadu dalších výhod, bonusů u zapojených partnerů po celý západní Šumavě. Takže vy vlastně nevyhráváte jenom to ubytko, ale máte v tom kompletní zážitkový pobyt plný výletů a nejrůznějších výhod.
1: To si myslím, že je skvělý důvod, proč poslouchat Hit Radio i okolo 7:30. O to budete soutěžit o 7:30, no a za malou chvíli pro vás máme další hity Hodiny nebo třeba Ava Max, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
5: Hele, nezaseko ses?
6: Ne.
7: Fenomén Šance Liga je zpět.
8: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
7: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
14: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
13: Byty Dobřany.cz.
15: V Dobřanech se žije dobře.
16: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
18: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
19: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Hit Radio.
1: sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
0: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu teď ráno hlásí dálnice D6. Dávejte si velký pozor kolem kilometru 59 ve směru na Prahu, kde se pohybuje zvěř na vozovce, nejspíš srnka. Projíždějte s opatrností.
21: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio FM+.

0: Když se podíváte na hodiny, ty ukazují 6.31 hodiny, dívej na Hit Radio.
1: Fakt, že máš, co chceš,
2: a dívej, už jdeme pozdě o minutu.
1: Tak jako v začátku, když sladili jsme struny.
0: Posloucháte Hit Radio a David pro nás má ranní update.
3: Ranní update.
2: Prince George slaví 13. narozeniny. Nejstarší syn prince Williama a princezny Kate je po svém otci druhý v pořadí na britský trůn. S přibývajícím věkem se postupně připravuje na budoucí roli britského krále. V Barceloně vznikla nová nástěnná malba na počest fotbalových mistrů světa. Pouliční umělec na ní zachytil střelce vítězného gólu Ferrana Torrese, jak líbá trofej pro mistry světa. Dílo připomíná první španělský titul po 16 letech. Samsung představil novou generaci skládacích telefonů. Na akci v Londýně ukázal tři nové modely, včetně historicky první verze Ultra, jejíž cena může dosáhnout až 70 000 korun. Novinky lákají na vylepšený systém ohybu i jednodušší otevírání.
0: Řekni, dodá za telefon 70 000 korun.
2: Strašný.
0: A ještě za skládačku.
2: Tak jako, když se nad tím zamyslí z toho technologického hlediska, že dokážou udělat display, který se ohne, za mě klobouk dolů, ale jak říkáš, 70 000 korun za to asi nestojí.
0: Já bych se nad tím dokázal zamyslet, kdyby tady ty technologické firmy dokázaly udělat telefon, který vydrží nabitej alespoň 3-4 dny, jo. Protože takhle z toho máme vlastně v podstatě technicky vzato pevnou linku. Všichni. Daft Punk, One More Time, další hity pro vás tady na Hit Radio, 6.32, pojďme si to užít. Krásné ránko.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Rosalyn a Snap. 6.39, dobré ráno, Zit Rádia.
1: Kdybyste mohli vyškrtnout jeden rok školy, který by to byl? Nemusíte přemýšlet vůbec, protože někdo už to možná za vás vybral. A to sice Tomio Okamura, který navrhuje zrušit 9. třídu základní školy, protože by to prý ušetřilo desítky miliard a mladí by mohli dřív do práce.
0: No jo, to je ten důvod. Já jsem to včera tak někde jenom zahlít a já jsem ten článek ani nerozklikával, protože jsem si říkal, že to je hrozná capina. Říkám si, tyjo, proč jako? A teďka představ si, že ve 14 teda skončíš a co? Takže jako jdeš do práce, že se teda pak zruší střední škola, vysoká škola, nebo jak to mám rozumět?
1: Já tomu taky absolutně nerozumím. Navíc si myslím, že 9. ročník je taková ta příprava na tu střední školu,
0: no,
1: a že tím strašně moc ty děti přece jako ochudíš, no, o tenhle ten ročník. I když jsem četla i názory, že někdo si myslí, že 9. je jenom vlastně opakování 8. a že jo, pojďme do toho, ale...
0: Já bych to nerušil, ale já to vlastně docela chápu, to budou nějaký moresy z domoviny, jo? Protože když se v Ázii chodí do práce už ve 3 letech a v 12 jdeš do důchodu, vlastně tomu rozumím.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To

0: je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
7: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
6: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
7: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
1: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
1: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
1: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do Pařížský.
1: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
3: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: Elitedate.cz.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
6: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
7: Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
8: Cesta na zákaznické centrum. To už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
9: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
10: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.
11: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrní zůstávejte na Klatovsku. Omezení čeká na trase mezi Rejštejnem a Sušicí u odbočky na Kašperské hory. Je tam rozlitá nafta a silnice může klouzat.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
16: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: a 8 minut 7 hodin. Dáváte si čtvrteční Hit Rádio, to nám dělá velkou radost. A mě by zajímalo, jestli jste už viděli Odysseu. Dnes je to totiž přesně týden, co tahle Nolanova novinka je v kinech. A my jsme se o tom minulý týden bavili, mělo to asi 60%, jsme koukali na ČSFD a teď to má, schválně tipněte si, kolik to má. Kolik to má? Ono těch 60% důležitý dodat, že to bylo od filmový kritiku a lidi, co to viděli před premiéře. A teď to má? Tak kolik myslíš, Jasmin?
1: 90.
0: Dobře, co ty, Davide?
2: Já se budu víc trošku při zemi, já říkám 82.
0: Tak 85, tak nějak skoro ve středu toho, co jste typovali. 85% není úplně málo. A co není úplně málo, tak to je stopáž toho filmu. On má 3 hodiny. Jasmin se směje, ty jsi říkala, že vy na to vyrážíte.
1: Jo, někdy příští týden nebo přes příští. My jsme kupovali lístky hnedka, ale hnedka to bylo vyprodaný. Takže jako do toho IMAXu vyloženě.
0: A to mě řekni, já to teda neviděl. Ty jsi to viděl, Davide?
2: Zatím ne.
0: A to mi řekni, toto je opravdu tak dobrý, jo?
1: No prejo a jako ta dílka, ta je zajímavá, ale i když nemám ráda dlouhý filmy, tak spousta lidí, co tam byla, tak říkalo, že vlastně si ani nevšimneš tý dílky v toho filmu, že je to tak strašně dobrý, že ti to uteče lusknutím prstu.
0: Já teda, vy, kdo jste to viděli, tak možná jako cítíte ze mě takovýto divení, jo, protože opravdu já nejsem moc filmovej, ale vy mě přesvědčujete, jenom teda posluchači, vy nám píšete, jak to je super, i teďka, co mi říkáte vy, že teda asi by nebylo špatný na to zajít. Davide, nechceš jít do kina? Nicméně, promiň.
2: No chci, ale si kým jiným, no.
0: Takže, ale takhle, ten film má 3 hodiny a co jsem, já jsem si všiml na internetu, lítají rady, to by vás nenapadlo, když si během filmu můžete odskočit,
2: to je dobrý.
0: Jo, abychom nepřišli o to nejdůležitější, takže vy, kdo se chystáte na Odysseu třeba dneska, jo, takže si pište. Když se vyplatí odejít, abyste o nic nepřišli, tak to je 27. minuta, jo, máte 60., 105. a 130.
1: Tenhle ten seznam vytvořili fanoušci, taky jsem to viděla, prostě seznam okamžiků, kdy teda asi o nic nepřijdete, ale je to vtipný, že to jsou 3 hodiny bez nějakých 8 minut, ten film, a vyberou jenom ty 4 minutky, jinak je to všechno tak strašně dobrý, že nedoporučujou, abyste vstali.
0: No já si myslím, že ta 27. minuta a ta 60. to bude v pohodě, jo, že opravdu pak krizička, jakmile do sebe narvete popcorn a vychlastáte tu litrovou kolu, tak to prostě ta 105. a 130. minuta to zachrání. No tak jestli vyrážíte na Odysseu, užijte si to a klidně nám napište nám recenzi na to, jo. Klidně i vy, kdo jste to už viděl, rádi se to tady přečteme.
1: Až řekneš, klidně i vy, co jste to ještě neviděli.
0: Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind, další hity pro vás na čtvrteční

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90.

0: Doraș, stop!
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
4: V Dobřanech se žije dobře.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa zdražuje na nejvyšší hodnoty za posledních 6 týdnů. Ceny žene vzhůru, pokračující konflikt na Blízkém východě a obavy z omezení dodávek na světové trhy. Severomořská ropa Brent se dostala nad $94 za barel. Růst cen ropy se může v dalších dnech promítnout i do cen pohonných hmot. Analytici proto dál sledují vývoj situace na Blízkém východě. Důchodový systém je letos zatím jen mírně ve ztrátě. Za první pololetí skončil schodek na skoro 3,5 miliardách korun, což je nejlepší výsledek za posledních 7 let. Podle ministerstva financí se hospodaření důchodového účtu postupně zlepšuje. Ministerstvo práce očekává, že do konce roku by se systém mohl dostat do přebytku. Od příštího roku se ale počítá s novými výdaji na důchody. Trump chce v čele OSN šéfa světového fotbalu. Podle amerických médií si prezident Donald Trump přeje, aby se novým generálním tajemníkem Organizace spojených národů stal předseda FIFA Gianni Infantino. Současnému šéfovi OSN Antonio Guterrezovi končí mandát na konci letošního roku. Nového generálního tajemníka bude Organizace spojených národů vybírat ještě letos. Zatím ale není jasné, jestli by Infantino o funkci vůbec usiloval. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Domažlice chtějí doplnit vodu v přírodě. Nedaleko Pasečnice a nad Radošovským rybníkem proto vznikly nové tůně a malé nádrže, které mají pomoci zadržet vodu tam, kde je potřeba. A ještě bonus, nejde jen o pomoc přírodě. Vzniknou tu i místa, kam si lidé mohou vyrazit na procházku. No a co nám na čtvrtek pro západní Čechy slibuje předpověď? Mělo by být většinou oblačno nebo zataženo. Častější dnes bude déšť nebo přehánky. Na teploměrech naměříme mezi 18 a 22 stupni Celsia.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: My vám přejeme hezké ráno.
10: Krásnou středu, čtvrtek teda.
9: Tak jak?
10: Čtvrtek dneska,
9: čtvrtek. 23. července, půlka prázdnin za chvíli za náma. Fu, no letí to.
10: Zajímá mě jedna věc. Kdo by vám musel napsat, abyste přehodnotili svůj vztah? Jo, nějaký váš idol. Zapřemýšlejte se nad tím, zůstaňte s náma, protože následující příběh, to je fakt síla.
9: Přemýšlet teď a nebo až potom?
10: Oni, ty ne.
9: Jo.
10: Nebudu tě trápit, Míša.
9: Tak a jestli vy milujete devadesátky, tak už hledejte volume, už hledejte, kde se to rádio zesiluje, protože tohle vás bude bavit. Gala na Hit Rádiu. Hezké ráno.
5: Hit Rádio FM+.

0: 9 minut po 7 ladíte Hit Radio. Dobré ránko.
1: Existuje jedna jediná zpráva, která dokáže během pár minut změnit něčí život. Hrozně by mě zajímalo, co v ní muselo být. Nicméně podle všeho stačila jedna zpráva na Instagramu a z neznámý konverzace byl za pár dní vztah se španělským fotbalistou Laminem Yamalem. On napsal slečně, která měla už svůj vztah, normálně zadaná slečna. Yamal jí na Instagramu napsal dvě zprávy. A ona se člověče hnedka rozešla a začala chodit s Yamalem.
0: No tak tady se naskýtá otázka, co jí teda mohl Yamal napsat. Napadá vás něco? No tak jako napadá, že jí mohl napsat ahoj v té první zprávě a v té druhé zprávě screenshot bankovního účtu.
2: Výpis účtu.
0: Výpis účtu, jo. Ale takhle, to se jako neděje, ale napadlo mě, jo, že by mohlo.
1: Jako otočila rychle holka, ale to mě zajímá teda, možná to byl její velký idol a zajímá mě, jestli vy máte někoho takovýho, protože já ne. Kdo kdyby vám napsal, tak dokážete ukončit svůj vztah. Tady padaly různý jména a David mi říkala, neříkej, že kdyby ti napsal DiCaprio. Ne, mně se prostě nikdo takhle nelíbí.
2: Proč lžeš? Ne.
0: A kdyby ti poslal DiCaprio? Takhle, já nevím, ale protože David už je zadaný, tak asi za mě nikdo. Dobře,
2: já jsem ti psal včera a neodepsal se ani.
0: To je pravda, já jsem ti dal takzvaně zobrazeno. Jo? Ne, já teda, jestli já mám jednu oblíbenou herečku a modelku, Emily Ratajkovsky, možná znáte.
2: No, tak to bych se taky nechal přemluvit.
1: A je to tady.
0: Ale nemáš náhodou svatbu letos, Davide?
2: Mám, tak to s tím nesouvisí. Přeci.
0: Eva neposlouchá, pravděpodobně, takhle brzo ráno. No tak necháme to na vás. Je někdo takový, vy kdo jste ve vztahu, jestli kdyby vám napsal někdo známý, nějaká osobnost nebo nějaký fotbalista, jestli byste teda jako to líbili, takzvaně, jak se říká dneska moderně.
1: Ne, kdyby vám prostě napsal jako ahoj, jak se máte, ale opravdu, kdyby o vás, představte si to, jo, že fakt ten člověk o vás má zájem, vybral si vás, našel si vás na tom Instagramu a chce jenom vás, jo, klidně ten Johnny Depp, DiCaprio, kdokoliv, a chce vás, tak co uděláte?
0: Je to tenkej let, no nebojte se to přiznat, my to tady vyřídíme anonymně. Nahrajte nám to jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, anebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. My k vám házíme další muziku, tohle je Pharrell Williams, Happy na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou Coldplay, Little Sims a Burna Boy. We Pray na Hit Radio v 7 hodin 19 minut, hezké čtvrteční ráno.
1: Vyprávili jsme vám tady o situaci, kdy jedna zadaná slečna obdržela na Instagramu zprávu od španělského fotbalisty Yamala, nový teda mistr světa s jeho týmem. No a jak si se hnedka okamžitě rozešla se svým tehdejším přítelem a rovnou skočila do vztahu s Yamalem.
0: My jsme řešili, co v té zprávě asi mohlo být, to je opředeno tajemstvím, napadlo nás, že tam možná mohl být screenshot z bankovního účtu, nevíme, těžko říct, jo. A pak jsme se tady bavili, jestli my máme někoho takovýho, kvůli komu bychom opustili našeho současného partnera. Jasmin říkala, že nikdo takový není, že ani DiCaprio by ji nepřesvědčil.
1: Mně se nelíbí.
0: Emily Ratajkovsky tady padla ve studiu, no ale chtěli jsme to po vás, jestli je nějaká taková osoba, ať už známá nebo kdokoliv, kvůli komu byste opustili svého partnera. A velký přiznání dorazilo.
1: Tak třeba, to je zrovna anonymní zpráva, ale píše Eva Farná.
0: Počkej, jako, a Eva Farná by teda koho chtěla, nebo... Jo, počkej. Jo, jakože někdo napsal Eva Farná.
1: Ano.
0: Jo, takhle, už tomu rozumím. Dobře, pojďme dál. David z Brna píše, ránko týme, svou ženu miluju, ale... A to je ono. Kdyby šlo o regulární zájem druhé strany a jen jednorázovku, byla by to Elizabeth Hurley a Kylie Meno. Žena má zase povoleného Davida Beckhama a Daryla ze seriálu Walking Dead. Hezký den. A je teda pravda, že nejhorší je na tom, že taky vím o pár lidech na téhle planetě, který by mi přebrali partnerku. Pár jich je.
1: OK, Ivona, šla bych do toho, musí to být zrušující život, i kdyby na chvilku. Žijeme len raz. Nenapsala teda koho, ale...
0: Právě tu a právě teraz, no. Taky píše Veronika, a nemohla bych si je nechat oba dva? Tak jako, i to se děje.
1: Ach jo. Eva, ahoj, pěkné ránko, tak za mě by to byl Keanu Reeves. A ten se líbí hodně lidem, no.
0: Mm-hmm. Taky tady je zpráva od Týny, dobré ráno, hodně by to se mnou šilo, kdyby mě oslovil Tom Hardy, ale jak by se toho, dohmátl manžel, tak by se bez tak přeorientoval a usiloval o něj on.
1: Aha, tak to je to doma zajímavý. Veronika, Chris Hemsworth, ale dala bych si říct, i kdyby napsala Eva Longoria.
0: Hezká zpráva, taková milá, taky dorazila. Ahoj, pro mě by to nemusela být žádná známá osobnost. Mně by stačilo, kdyby mi takhle napsala nesplněná láska ze základní školy.
1: To je hezký. Ještě Marťa, ahoj, vzhledem k tomu, že jsem starší ročník, tak mými idoly byly Mel Gibson anebo Sean Connery, ale to už je dávno.
0: Tak pojďme na hlasovky. Třeba ta od Nikoly.
2: Ahoj, tady Nikola. No, mě kdyby napsal takovej Dwayne Johnson, tak si myslím, že ani na sekundu nezaváhám. Je to prostě kus.
0: Ale kdyby napsal Dwayne Johnson i mě, tak taky ani na sekundu nezaváhám.
1: To jsem chtěla říct, že vlastně jako Dwayne je dobrý. No.
0: Máme tady taky skvělou hlasovku od, je tady podepsaný jako Voborák.
3: Čus faktoráci, kdyby mi napsala tohle Gina Ortega, tak se nechám zbalit, protože bych jí řekl v italském jazyce. Hej, Ortega, důvěř, to je Bručan, to by mělo znamenat něco, jako čau, kopři, okampa, takže Gina Ortega jdi.
0: Ortega, Bručando, ale je vidět, že Voborák to má připravený, jako hodně.
1: Jo,
0: nebude,
1: hodně,
0: takhle,
1: hodně.
0: Nebude překvapen, až Ortegu někde potká. No tak hlavně... Hlavně, že dokud nás smrt nerozdělí, co? Jasně, stačí jeden herec a je to, no. Děkujeme za vaše zprávy, nicméně jeden Španěl, ze kterého se nejednomu člověku podlamují kolena, tak co, šli byste do Enriqueho, to je tenhle, za chvíli je jenom váš. Duel El Corazon, tady na Hit Radio.
4: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
6: Přeci ho nevyhodím špinavej.
5: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
6: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
5: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
6: Aha, zase nějaká novota?
5: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
6: Co vám říkali?
5: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
6: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
5: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
6: To třídění je vlastně jednoduchý.
5: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
6: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
5: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
6: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
2: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
1: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
2: Štefela,
1: Lourdes Manuel,
2: Vadlej,
1: Švábíková a další.
2: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
1: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
2: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
1: Lístky a program na ticketportal.cz.
3: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
6: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda teď brzdí ranní provoz v Plzni. Stala se v Dobřanské ulici, kam policie vyjela ke střetu dvou osobních vozidel. Místo nehody by mělo být s opatrností průjezdné.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: eso. Enrique Iglesias. Yo quiero acabar. Duel El Corazón 731. Na Hit Radio. Que te hace llorar. David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Švýcara při koupání v Itálii pokousala ryba. 55-letý turista utrpěl v moři u pobřeží regionu Kampánie hluboké zranění a přišel o velké množství krve. Po převozu na břeh skončil v nemocnici. Američana dvakrát uškrtnul chřestíš, zachránilo ho 54 dávek protijedu. Muž šlápl na hada na zahradě svých rodičů v Kalifornii. Jedno z uškrtnutí zasáhlo žílu, jed se tak rychle dostal do krevního oběhu. A lékaři museli nasadit mimořádně vysokou dávku protijedu. Trestání tichem může mít vážné následky. Podle odborníků je dlouhodobé ignorování dítěte nebo partnera formou psychického násilí, které může zanechat následky až do dospělosti. Studie navíc ukazují, že odmítání a ztráta blízkého kontaktu aktivují v mozku stejná centra jako fyzická bolest.
0: Zajímavý, no tady ticho rozhodně nebude, tady se bude hrát nejenom skvělá muzika, ale taky o parádní pobyt, protože za malou chvíli tady máme rychlou pětku. Z Šumava Kart dneska soutěžíte o pobyt v hotelu Rankl na Horské Kvildě. Je to pobyt v samotném srdci v Šumavě, příjemné ubytování, výborná domácí kuchyně a jedinečná atmosféra Horské Kvildy, odkud můžete vyrazit za pěšími i cyklistickými výlety. Tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: A o tohle všechno se právě teď zasoutěží Sabina. Sabi, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Ahoj.
0: A taky Anička, protože ahoj, ona nám přišla SMS-ka, chci soutěžit, Anička z Brna. A teďka ti volám a ty říkáš Sabina, říkám, jak to tam máte? Tak vy, pojď to vysvětlit našim posluchačům, prosím tě.
1: No, kolegyňka se stydí, tam odešla spíš.
0: Počkej, takže tam není teďka Anička, jo?
1: Ne, není tam, ona ani odešla.
2: Tak pokud vyhraješ, tak doufám, že pojedete spolu, ale když to bereš,
0: no,
2: za
0: to
2: ní, teda její jménem.
1: Ne, jdem to rodičům. Já se to tak vzdala.
0: No tak skvělý. Takže Aničku zdravíme takhle na dálku. Nemusela se schovávat, my ji nekousneme a Sabi, jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Doplň české přísloví. Raní ptáče dál.
1: Doskáče.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, v jakém kraji České republiky leží Karlovy Vary?
1: Karlovarským.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje ten úplně nejznámější žlutý Pokémon?
1: Pikachu.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Sabi, jaké ovoce se dává do štrůdlu?
1: Jablko.
0: Ano. A poslední otázka, která tě dělí od téhle fantastické výhry pro tvé rodiče.
2: Jaký je opak slova den?
1: Noc.
0: To není možný. To není možný.
2: Je to tvoje, Sabi.
1: Děkuju,
0: oni
1: budou mít radost.
0: Takže pobyt v hotelu Rankl na Horské Kvildě, tomu Šumava Kart, výlet si udělají rodiče z Brnečka na Šumavu, to budou mít radost, co?
1: Megadáreček.
0: To budu používat každé ráno po rychlé pice, tak máš od nás megadáreček. Sabi, jsi skvělá, perfektně si to zvládla, pobyt posíláme, pozdravuj rodiče, hlavně pozdravuj Aničku taky.
1: Jo,
2: Ani,
0: už tady měla být 4 minuty. Tak Sabi, děkujeme za soutěž a hezký ráno přejeme.
1: Ahoj, děkuju.
0: Taky. Tak opět zítra, poslední pobyt tento týden. Opět chvíli po půl osmé.
2: Ty jsi taky takový megadáreček.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Za malou chvíli 7:45, ladíte čtvrteční Hit Radio, dobré ráno. Jak to vypadá na cestách? Na vaší cestě do práce, kamkoliv jedete, to víme a rádi vám poradíme, čemu se ve čtvrtek ráno vyhnout. Kde to stojí, dáme dopravu a taky přidáme další hity. Kid Laroi, Justin Bieber, Stay, to je tohle. Těšit se můžete taky na Lost Frequencies, Back to You, tady na Hit Radio. Tak dobré ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července. Vodní hrad Švina.
5: Michové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
6: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
10: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
13: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě,

0: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
1: Isolvest.
2: My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
1: Isolvest.
0: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
1: Isolvest.
2: Tak zavolejte ještě dnes.
0: Isol.vest.cz
3: 1952 byla zahájena výstavba největší české přehrady Lipno.
4: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
3: Firma Elitex se 70-letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
4: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
3: Elitex.
4: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
5: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
2: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: elitedate.cz

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Stále se řeší nehoda v Plzni. Došlo k ní v Dobřanské ulici, kde jsou v sobě dva osobáky. No a pozor taky v centru Plzně v Tylově ulici, kde taky dneska pracují silničáři.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity Lost Frequencies Back to You. Posloucháte snídení šampionů na Hit Radio, s vámi Michal, Jasmina, David, hezké ráno.
1: Představte si, že máte rozhodnout, co udělat s domem člověka, který se nesmazatelně zapsal do dějin, a to tím nejhorším možným způsobem. Zbourat ho, udělat z něj muzeum, nebo možná naopak místo, který s tím jeho jménem nebude mít už nic společného. Bavíme se o rodném domě Adolfa Hitlera.
0: Jasně, takže ho nezbourali.
1: Nezbourali a udělali s ním, dlouhou dobu se jako řešilo, co s tím domem udělat. A co byste tak typovali, že teda se s tím stalo, když ho nezbourali?
0: Takhle, já typovat nebudu, protože já už tuším.
1: Dobře,
0: už...
1: tak já nechám naše posluchače v autech, doma, v práci, kdekoliv.
0: Takhle, tuším, že ten dům teda stojí samozřejmě, jo. Ale co se s ním stalo, tak to necháme na tobě.
1: Udělali z něj policejní stanici.
0: Policejní stanici. A proč policejní stanici zrovna?
1: Policejní stanici, no, chtějí tím zabránit tomu, aby se z něj z toho domu stalo jako poutní místo pro lidi, který by tam tím eventuálně sympatizovali.
0: Jasně, chápu, ale představ si, že tam jdeš do práce, jo, třeba na ranní směnu a dáš si tam kafe ve společné kuchyni, tak to musí mít teda pořádně hořkou pachuť, si myslím, jo.
1: Jsou jako různorodý ty národy, jo, národy.
0: Názory,
1: samozřejmě
0: názory.
1: Na to.
0: No, ten názor, já jsem tady našel k tomu něco málo v rychlosti, že ta rekonstrukce stála 480 milionů korun.
1: Či
0: rekonstrukce domu 480 milionů. Ale já si myslím, že to měli zbourat, mi to přijde teda jako ulítlý, jo. Ale zase na druhou stranu, policejní služebna to je, že jo. Hmm. Tak jako asi nějakou výhodu tady ta policejní služebna mít bude, protože když tam někoho dovezou na výslech, tak se radši přizná i k věcem, který v životě neudělal. Huntrix Golden Hit Radio 754. Dobré ráno, šampioni.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz.
6: Starnet internet.
7: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
8: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
9: V Dobřanech se žije dobře.
0: On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. O víkendu se do Česka vrátí letní počasí. Po několika chladnějších dnech teploty znovu vystoupají a místy dosáhnou až na 30 stupňů Celsia. Slunečné počasí ale dlouho nevydrží, už v neděli dorazí studená fronta s deštěm a ochlazením. Podle meteorologů by ale ani to nemělo mít dlouhé trvání. V příštím týdnu se může vrátit velmi teplé počasí a dokonce i další vlna veder. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce snížit trestní odpovědnost. Podle jeho návrhu by mohly být za vybrané nejzávažnější násilné trestné činy trestně odpovědné už 13-leté děti. Nešlo by ale o plošné snížení věkové hranice, změna by se týkala jen nejzávažnějších případů. Tejc očekává, že návrh vyvolá ostrou debatu, protože část politiků i dětský ombudsman jsou proti. Pokud změnu schválí parlament, mohla by začít platit od ledna 2028. Požár zlínského mrakodrapu je po 13 dnech uhašen. Hasiči ukončili likvidaci rozsáhlého požáru budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu, která začala hořet 9. července. Během požáru se zřítila velká část 11 podlažního objektu a příčinu vzniku ohně dál vyšetřují hasiči i policie. Obyvatelé už nemusí kvůli kouři omezovat větrání svých domovů. Okolí poškozené budovy ale zůstává uzavřené, protože je staticky narušená a hrozí nebezpečí. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Plzeň postaví novou tělocvičnu u 22. základní školy na Doubravce. Stavba za 85 milionů přinese moderní sportovní zázemí pro žáky. Nabídne bezbariérový přístup i nové venkovní prostory. Po konci výuky pak navíc budou tělocvičnu využívat i sportovní kluby a veřejnost. Hotovo bude příští rok v srpnu. A teď se jdeme podívat taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech budeme mít většinou oblačno, přechodně zataženo. Častější dnes bude déšť nebo přehánky a naměříme mezi 18 a 22 stupni.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
15: jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Ahoj, krásný čtvrtek.
17: Hezké ránko přejeme.
18: Snídaně šampionů.
17: Roztáčíme třetí hodinu čtvrteční snídaně, jsme moc rádi, že jste u toho s náma. Písničky, na to asi čekáte, že jo?
16: Něco hlubokýho modrýho tam je.
17: Budeme překládat doslova do češtiny všechno, jo? Takže snídaně u Tiffanyho a něco hlubokýho modrýho. Tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: Blue Something, snídaně u Tiffanyho, 8 hodin 7 minut, posloucháte čtvrteční Hit Radio a řidiči zbystřete. BESIP vydal varování před epidemií mikrospánku na dálnicích a ukazuje se, že nejsilnější zabiják není tma, ale oběd na odpočívadle. Prostě když si dáme nějaký dobrý jídlo, dáme si ho hodně, tak nám pak snadněji spadne hlava. Což je vlastně teďka i aktuální při cestách do zahraničí, k moři, samozřejmě chceme to dát na jeden zátah. Tak by nás zajímalo, jestli vy kdo jedete k moři, jestli to jako dáte na jeden zátah, nebo jak, jestli si dáváte pauzy, co vy třeba, Jasmin?
1: Já bych to určitě nedala a jsem ráda, že přítel taky není tenhle ten typ hrdiny, jo, že když potřebuje pauzu, tak si dá pauzu. My jsme nedávno jeli z našeho koncertu a bylo to někdy o půlnoci, jeli jsme z Plzně a už nám zbývalo jenom 20 minut domů. Ale celou tu předchozí cestu jsme se střídali v tom řízení, protože jsme prostě nemohli ani jeden. A když už zbývalo fakt jenom těch 20 minut, tak jsme to zakempili na benzínce a usli jsme na dalších 20 minut v autě, protože to fakt bylo potřeba.
0: Ono je nejhorší, říká se vlastně to finálová rovinka.
1: Cílová rovinka.
0: Mě takhle jednou mám taky příběh s mikrospánkem. Mě zachránilo život Slovensko, čověče.
1: Zachránilo život?
0: Bratia podrželi. Já jsem jel do Bratislavy a tím, jak nejsou hranice, hraniční přechody, tak normálně jsem jako jel a teďka mi pípla SMSka na dálnici: vítejte na Slovensku. A ta SMSka byla ta věc, která mě probudila na té dálnici. A hele, já jsem potom, co mě to zbudilo, tak čověče, říkal jsem si, no tak teďka už neusnu asi nikdy v životě, ale člověče, to bylo probuzeníčko, takže já bych chtěl veřejně poděkovat Slovenské republice, že mi vlastně možná zachránila život. To bylo píp a já, dobré ráno, aha, tak už jsem na Slovensku a už jsem vzhůru. No, tak co takhle funguje vám, když někam frčíte a víte, že nebo nechce se vám prostě zastavit, jo?
1: Nějaký tak, teda osvědčený trik proti únavě za volantem.
0: Tak zpívání napadá mě. Já se třeba zpívám.
1: Tak tam bych nechtěla být zrovna. Já si stáhnu okýnka, ale to vždycky funguje na chvíli, že jo? Ten čerstvý vánek do těch očí.
0: No nejlepší je, když už tady vás fakt jde, tak zahodit veškerý hrdinství a prostě zastavit a protáhnout se, no. Už jsem to párkrát udělal, protože samozřejmě ten mikrospánek, člověk, jak stráví hodně času za volantem, tak občas to tak jako přichází a je dobrý to rozpoznat, no. Blbý je pak, když to nepoznáš a když se probudíš někde ve škarpě.
1: Tak nám dejte vědět, co teda funguje na vás. Pošerujeme tady takhle tipy. 777-937-777, tak zní číslo k nám.
0: To je číslo třeba na WhatsApp, kam na to můžete poslat jako hlasovku nebo normálně SMS-kou. My k vám posíláme další hity. Tohle je kávička, kterou si vychutnáme všichni společně. Sabrina Carpenter, Espresso na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Čtvrt na devět, minuta navrch, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. BESIP vydal varování před epidemií mikrospánku. Při cestách, ať už k moři nebo po republice, prostě je potřeba... Jasmin, co děláš?
1: Spadnul mi nějak mikrofon, neřešme
0: dobře,
1: to.
0: Dobře, takhle, pojďme dál. Je potřeba myslet na to, že mikrospánek nás může zastihnout kdykoliv a kdekoliv. No a ptali jsme se vás, jestli máte nějaké zaručené tipy a triky, jak proti mikrospánku bojovat, případně když už to na vás jde, tak jaká je ta činnost, která vás opět hodí zpátky do normálního provozu?
1: Peťule píše, mně fungují větrové žvíkačky, krizovky řeším často, jakožto řidič z povolání, v podstatě denně po o.
0: Mm-hmm. Další zpráva, ahoj, no je to dost náročné to řízení, když už mám vedle sebe spícího syna a nechci mít nahlas rádio, to vaše samozřejmě, děkujeme, tak mi pomáhají kyselé bombóny žížely. Zrovna si jdu vyzbednout mé nové auto, tak se dnešní téma hodí, přeji fajn den a hodně kilometrů bez nehod všem, to píše Terka.
1: Mm-hmm. Maruška, dobré ráno, šampioni, mám kamaráda, který dlouhá léta jezdil jako řidič sanitky a ten, když už cítil maximální únavu, tak si vytrhával chloupky z nosu, prý vás to zaručeně probere.
0: To si myslím, že jo, to je vlastně docela dobrý tip, takže máme super tip vytrhávání chloupku z nosu, máme tady hlasovku taky od Matěje.
2: Ahoj, Matěj Schocně, ale mně osobně už tady padlo, funguje to zpívání prostě, ono samozřejmě nikdo v tu chvíli nechce být se mnou v tom autě, což není divný. Ale jako reálně to fakt funguje a další věc, která poměrně dost funguje, takže změním trošku styl jízdy. Když jedu třeba dlouho po té dálnici, tak tam třeba jedu těch 120 a když začínám být unavenější, tak trošku jako zrychlím třeba na těch 133 samozřejmě a tím, že potom mám svěžnější jízdu, více soustředím na tu jízdu, tak zapomenu, že mám jako tendence jít spát. Takže asi tak, a když ani to nefunguje, tak fakt už je nutný prostě zastavit na odpočívadle. Za mě osobně dát si tam cigáro, 5 minut si tak tam pochodit okolo auta tam a zpátky a pokračovat dál, no.
0: Tak máme tady taky hlasovku od Lukáše.
3: Dobré ráno, ranní dvojko, já vás zdravím. Jsem řidič kamionu a když se mi chce, jsem unavený a chce se mi fakt spát nebo klimbám, zastavím a jdu se vyčůrat a je to, uvidíte, je to odlehčení, doopravdy. Takže doporučuju, mějte se, ahoj.
1: Doopravdy, doslova.
0: Já když se vrátím ještě k té hlasovce od Matěje, tak on vlastně říkal, že je potřeba pak na té dálnici trošku zrychlit v noci a samozřejmě do 130, jo, ale jako musíš je prostě frčet po té dálnici v noci, abys neusnula. To funguje. Člověk se pak víc soustředí, mi přijde. Tak taky tady máme hlasovku, skvělou hlasovku od Terky. Už to hledám, nebojte, dočkáme se všichni. Tak, Teresko, kde pak tě máme? Tady. Pojďme na to.
4: Dobré ráno, Hit Radio. Tak usnout za volantem to ještě není takový problém, ale já jsem vrcholově závodila na kole a už jsem byla neskutečně unavená a stalo se mi, že jsem na jednom tréninku usnula na kole. Tak to je teprv. Nic se naštěstí nestalo. A jinak, když mám pocit, že to na mě padá, tak jsou reflexní body na palci, u ruky, kde máte mozek a hlavu celou. A to, když si promačkáte, tak se vám nechce potom spát. Tak se mějte.
0: Já mám občas mozek na jiných místech těla. Jasmin mě přišla masírovat, ale nic to...
1: Trošku promasírovat mu to myslí.
0: Nic to se mnou nedělá. Já si myslím, tam byl tip na vytrhávání chloupku z nosu proti unavě. Tak
1: počkej. To je odporný.
0: Hele, já jsem normálně úplně frek. Pojďme na muziku. DJO, End of Beginning a na cestách

0: All End of Beginning, 8 hodin 23 minut. Tohle je čtvrteční Hit Radio, dobré ráno. Řešili jsme tady, co vám pomáhá proti únavě, když na vás jde spaní za volantem. Máme tady ještě pár zpráv, pár tipů, tak kromě teda trhání chloupů z nosu, což nás pobavilo. Tady někdo píše, proti únavě zabírá naklonit hlavu, tím jak si mozek musí přerovnat obraz, se probere. Taky pomáhá se nehty nebo ostrým hřebenem podrbat ve vlasech. Nejlepší je ale opravdu asi zastavit a zdřímnout si. Jasně, další třeba od Peťule. Krásné ráno, mě vždy pomáhají větrové žvíky. Výkačky, jelikož jsem řidič z povolání, krizovky řeším často, to jsme četli. Pak tady je třeba zpráva od Michala, klimatizace na nízkou teplotu, ale nejlepší je se asi pořádně vyspat. A pak tady je třeba jediný, co u mě zabírá, je jídlo, které musíte pořád při jízdě ukusovat. To píše profesionální řidič Zdeněk. No tak možná to vám, kdo balíte na nějakou další cestu třeba na dovolenou, tak vám to třeba pomůže tyhle tipy. Tak důležité je taky určitě zastavit a nadechnout se pořádně čerstvého vzduchu. Musím se nadechnout. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, to k vám letí za malou chvíli.
1: Ty máš ale hrozně pomotanou, že tě takhle poslechne hned.
0: Jako Eva nebo Miraj?
1: Eva.
0: Tak vás za volantem zdravíme, i spolujezdce samozřejmě, info z dopravy přidáme a těšit se můžete právě i na tenhle song. Vzpomeneš si tady na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
5: Výrobce plastových oken Kamerlink. PG Okno v Třemošné. Dodá i nemožné. Byt ochrání od loupeže. Naše bezpečnostní HT dveře. Kvalita, rychlost a super ceny. U nás jsou vždy zaručeny. Dívejte se na svět přes naše okna PG Okno Třemošná.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švinov.
7: Mikové.
6: Harley.
7: Xindle X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
16: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
17: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
7: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
18: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
19: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
18: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
19: Štefela,
18: Lourdes Manuel,
19: Vadlej,
18: Švábíková a další.
19: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
18: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
19: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
18: Lístky a program na ticketportal.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda v těchto chvílích brzdí provoz na dálnici D5. Se zdržením počítejte před kilometrem 56,5 ve směru od Plzně do Prahy. Srazila se tam dvě osobní vozidla.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio FM+.

0: Já to prostě miluju. Snad i vás to baví, Eva Farná, Miraj, vzpomenej si, tohle je Hit Radio v 8.33. David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Teddy Swims poprvé vystoupil v Česku. Americký zpěvák zazářil na festivalu Colors of Ostrava a prozradil, že si z každé navštívené země odváží nové tetování od místního tatéra. V rozhovoru mluvil také o terapii, svém hitu Lose Control i cestě ke slávě. V Barceloně vznikla nová nástěnná malba na počest fotbalových mistrů světa. Pouliční umělec na ní zachytil střelce vítězného gólu Ferrana Torrese, jak líbá trofej pro mistry světa. Dílo připomíná první španělský titul po 16 letech. Bitcoin od loňského rekordu výrazně oslabil. Jeho hodnota od října klesla téměř na polovinu a část investorů přesouvá své peníze do technologických firem a umělé inteligence. Podle ekonomů dnes právě AI a americké technologické společnosti udávají směr finančním trhům.
0: No, oslabil. Pořád je za raketu, že jo? Já teda po každý osobně, když slyším slovo Bitcoin, tak pláču.
3: Jak to?
0: Já jsem byl ve třeďáku na střední, když to začalo a spolužák nám říká něco o nějakých bitcoinech, ať to nakoupíme. On si jich koupil 100, jo. Jeden stál, tak myslím 10 centů, jo. 100 bitcoinů. Víš, kolik to je na dnešek, když si to převedeš, já jsem tady převáděl? 138 milionů korun.
3: A jste ještě nějak v kontaktu? Nebo tak?
0: Takhle, nemám nejmenší tušení, kde mu je konec. Instagram nemá, Facebook taky ne a na třídním srazu se taky neukázal. To je divný.
3: Tak ten už se někde žije, no.
0: To je divný. Jsme to prokaučovali, no. Nedá se nic dělat. Blink 182, All the Small Things. 8.34. Tohle je muzika, která vás bude zaručeně bavit. Tak dobré ráno, šampioni.

0: tohle jsou hity pro vaše lepší čtvrteční ráno. Jsme rádi, že v tom jedete s náma.
1: Víte, jak poznáte člověka, který má čistý svědomí? Klidně nechá telefon na stole ležet displejem nahoru. Mě zajímá, jak ho pokládáte vy.
0: To je blbost. No, já ten telefon pokládám displejem dolů.
1: Já taky.
0: Ale nemá to žádný důvod.
1: Ale opravdu to ani u mě to nemá žádný důvod. Já si nechci vypínat Wi-Fi, data a tak. A zároveň nechci, aby mi tady vyrušovalo pozornost to, že mi budou chodit nějaký notifikace. Takže to dám prostě takhle dolů.
0: No vždycky. Tak na to já mám nastavený, že když to dám displejem dolů, tak mě bliká blesk.
1: Jo, víš? Tak to takže, já nemám. No. Nicméně vědci teďka jako raději pravý opak, že prý bychom měli pokládat telefon displejem dolů opravdu, protože tím šetříme baterii.
0: To jsem slyšel, to je vlastně, a něco na tom asi bude, že se ti nerozsvěcuje ten displej, když ten displej máš vzhůru nohama, takže pozná, že je vzhůru nohama, tak proč by se rozsvěcel, jo? Spíš si myslím, že nám ta jako věda nějaká, nebo tady ty výrobce mobilů dávají jak oficiální výmluvu pro třeba vlastní tajnosti, jo? Protože přeci jenom, když ten telefon máš položený vzhůru nohama na tom stole a když ti přijde zpráva ve 23.15, tak si toho nikdo nevšimne. Jo. U mě to tak není, já to tak prostě pokládám ze zvyku, ale to není jediný, jo. Ono, pořádek musí být i v tom, jak ten telefon strkáme do kapsy, mi přijde.
1: Tak to povídej.
0: No, já takhle doufám, že v tom teda nebudu

0: sám, jo, že jste taky takhle divný, jo. Ale ten telefon musí být za mě hlavou vzhůru, aby mi bylo špatně, že musí být sluchátko nahoře, nabíjecí port dole, prostě normálně takhle, jak ho máš, jo.
1: Aha, tak to já ho otáčím.
0: A strčíš si ho takhle do kapsy, ale displejem na, ke stehnu, jakoby.
1: Displejem, ke, já to dávám, ty to dáváš do přední kapsy, koukám, no. Tak já to dávám do zadní.
0: A do pravý, zásadně do pravý kapsy.
1: Ano, do pravý kapsy.
0: V levý kapse mám klíče od auta, tam nesmí být nic jiného a peníze nějaký. A v pravý kapse je jenom telefon samotný.
1: Tak jediný, co máme naopak, že ty máš teda mobil tam daný tak, jak normálně patří, a já ho mám vzhůru nohama.
0: Vzhůru nohama, a to je, počkej, já to zkusím. To je,
1: to
0: ukáž.
1: Je logický,
0: když to vezmu.
1: To tam zastrčíš líp, když
0: jo, vlastně,
1: je to lepší pohyb.
0: Děláš
1: rukou.
0: Si prču.
1: No, zkuste si to taky.
0: Děláš si prču. Takhle ho vyndám a musím ho přehmátnout.
1: No.
0: Ale když ho dám vzhůru nohama,
1: no, tak
0: a displejem ke stejnu. Počkej, já to takhle dělám od té doby, já nevím, třeba od 12, co mám telefon, jo. Počkej, děláš si prču. Lidi, tak já teďka zjistil neuvěřitelnou věc. Někdo nám tady píše SMSku. Displejem dolů na stůl, když by na něho náhodou něco spadlo, tak se nerozbije. Mm-hmm.
1: To je taky
0: to
1: dobrý.
0: Je taky pravda. A já teda, oni ty foťáky mají docela velký hrb. To je další věc, jo, že vlastně mně přijde, že líp drží, když ho dáš takhle na ten, no prostě displejem dolů, no. Tak děkujeme za vaše zprávy, já hlavně děkuju tobě, Jasmin.
1: No,
0: takže já teda můžu říct, že od 23. července roku 2026 mi Jasmin změnila život a že budu telefon dávat zůru nohama do kapsy. Ty seš neuvěřitelná žena, opravdu, fakt.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezasekl ses?
10: Ne.

0: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky
3: CZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 8.53. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, tohle je Daša Austin a my se ptáme, máme mezi vámi opravdový milovníky přírody? Tenhle týden totiž hledáme konkrétně vás, kdo rádi kempujete. Když nám totiž na náš web na hitradio.cz napíšete váš nejlepší zážitek právě z kempování, tak můžete vyhrát poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Na produkty máte doživotní záruku a doporučujeme vyzkoušet třeba všestranný 20-litrový batoh, travel backpack nebo 3-litrový kompaktní travel sling.
1: Pro inspiraci takhle zní příběh od Adama. Jako malí jsme jezdili s rodiči často kempovat. Jednou jsme přijeli pozdě večer a postavili stan na posledním volném místě obklopeni dalšími stany. Jenže táta celou noc chrápal tak nahlas, že ráno, když jsme vylezli ven, tak kolem nás v okruhu 10 metrů nestál jediný stan. Později jsme zjistili, že sousedi jeho noční koncert nevydrželi a během noci se radši přestěhovali jinak.
0: Hele, tuhle plašičku používám doma taky, ale ještě jsem díky bohu nikoho z baráku nevypudil. Děkujeme Adamovi za tenhle příběh, samozřejmě přidat se můžete i vy. No a protože zítra už je pátek, tak zítřejší snídení šampionu, jeden z vás vyhraje právě tenhle parádní poukaz v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Detaily na webu hitradio.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.

0: Tohle jsou hity Samfel, Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, 8:57 a my bychom se s vámi normálně rozloučili oba dva, Michal a Jasmin, ale Jasmin by tady musela nejdřív být. Tak já se rozloučím i za Jasmin. Tak Jasmin se s vámi teda na dálku loučí. Nechte to, už tady jsou kolegové, co...
1: Ahoj, ahoj.
0: Co jdou po nás? Ahoj. Prostě, Kubo, nech toho, nech toho. Vypíná mikrofony. Mějte se krásně, hezký den.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Zvládněte čtvrtek a slyšíme se samozřejmě zítra, bude páteček v 6:00. Hezký den, ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minuty před 9:00 Bára Škrybová, mějte krásný čtvrtek. A opatrní buďte na D5C 129. kilometr, trasa Praha Rozvadov, je tam poruchané auto a bouralo se i v Karlových Varech v ulici Stará Kysybelská, tady jsou 2 auta v sobě a s opatrností tudy projedete. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music Über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
6: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-NCZ.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
7: 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Krásné dopoledne. Do kanceláře prezidenta republiky dorazilo několik výhružných dopisů. Hned 2 jsou adresované přímo prezidentovi. V dopisech plných sprostých nadávek a urážek pisatelé hlavě státu vyhrožují. V jednom případě policisté pachatele nenašli, zatímco ve druhém pracují s konkrétním podezřením. Dětské hřiště v Rokycanech v Husových sadech neustálo nájezdy vandalů. Jak město uvedlo na svém Facebooku, poničené jsou nerezové skluzavky na spodním dětském hřišti u koupaliště. Než se vše povede opravit a hlavně znovu zabezpečit, zůstávají mimo provoz. Fungovat přitom začaly teprve během minulého týdne. Zástupci členských států Evropské unie se zatím v Bruselu nedohodli na novém 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině. Dohodu stále blokuje Řecko. Atény požadují, aby unie zmírnila dohodnutá omezení, která se týkají dodávek ruského skapalněného plynu. Nejlepším hráčem uplynulé sezony naší nejvyšší fotbalové soutěže se stal záložník pražské Slávie Lukáš Provod. 29-letý český reprezentant v anketě zvítězil už podruhé. Mistr z Edenu pak ovládl i kategorii o nejlepšího kouče, kterým se stal už po páté Jindřich Trpišovský.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Dnes nás čeká opět chladnější počasí, čtvrtek bude totiž převážně zatažený, trošku nám do toho i foukne a odpoledne se může objevit i slabá přehánka. Teploměry v maximech ukážou 22, na horách 17.
2: Hit Radio FM+.
3: Malej pátek je tady a to nejparádnější dopoledne vám přeje Bára Škrybová. Jedí vám kolegové v práci jídlo? Na to se zaměříme za chvíli. Hit Radio.
8: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Činasky, láska a data. Čtvrtek dopoledne, 9 hodin 12 minut. K tomu s vámi Hit Radio FM Plus a ještě jednou přeje krásný den Bára Škrybová. A teď mě zajímá, vy, kdo máte kolem sebe kolegy. A je vlastně úplně jedno, jestli děláte kancelářskou práci, nebo jestli jste ve zdravotnictví, anebo jste třeba venku na stavbě. Určitě totiž máte sebou nějakou sváču připravenou. A někdy je třeba to jídlo opravdu jako chránit vlastním tělem před nájezdem vašich kolegů. Protože někdy se stane, že ten kolega má prostě hlad, vidí to vaše jídlo a sní ho. Takhle včera mi přišla zpráva od mého milého kolegy, nebudu říkat jeho jméno, divoký západ, že ty krekry, co jsem měla připravený ve studiu, byly moc dobrý. A mě to připomnělo tuhle scénu z Přátel.
1: A já jsem si strčil ten sendvič do ledničky a...
2: omlouvám se. Proč? Nezlobte se, ale asi jsem vám ho sněd.
1: Sněd jste můj sendvič?
2: Asi jsem se splet, to se stane každému.
1: Jo, vážně? Vy jste si ho splet se svým vlastním chrůtím sendvičem se zvlhčovačem? Tam stálo, že je to můj sendvič. Můj sendvič! Můj sendvič!
0: Tohle je věčný boj prostě. Tak jak to máte vy? Jedí vám vaši kolegové v práci jídlo a nebo hojíte kolegům vy? A případně napište i třeba, jak to děláte, abyste tyhle situace eliminovali. 720 870 237, to je náš WhatsApp, pište a budu moc ráda i za nějakou hlasovku, vůbec se toho nebojte. Tohle jsou Green Day na lepší čtvrteční dopoledne. Máme malej pátek, tak to rozjedeme.

0: 9 hodin 23 minut s vámi Hit Radio FM+. My tady spolu řešíme, jak to máte v práci s jídlem, jestli vám ho kolegové jí, nebo máte třeba nějaký svůj systém, aby se tohle nedělo. A Eliška mě pobavila. Ahoj Báro, já mám na svačině napsané svoje jméno, datum narození a krevní skupinu. A stejně se najde někdo, kdo řekne, já myslel, že to bylo pro všechny. Eliško, dobrý, no, to vypadá na zdravotnický obor, veď, ještě mi to upřesni. Tak možná metoda vzít si do práce trošku víc, než sníme, nejdřív nabídnout, ať ukojíme ty chutě těch ostatních, no a pak si to v klidu můžeme dojíst sami, možná, nevím. Mám tady ještě hlasovku a tu si dáme za chviličku, počkejte si na ní, za chvíli George Ezra a nebo Linkin Park. Hit Radio. Jenom hit
1: radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání. Nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
6: Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Fenomén Šance Liga je zpět.
13: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
12: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
5: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
14: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
5: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
15: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n.cz
16: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
17: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: zlepši si náladu.

0: Linkin Park Up From The Bottom, veliký nářez, díky, že jste s námi. Řešíme tady téma jídlo v kanclu. Jedí vám ho kolegové, anebo jak zařizujete to, aby vám ho nikdo nejedl? Slibovala jsem hlasovku a tady je naše posluchačka Pája, se do toho celkem dost opřela.
1: Ahojky Báro, no tak jako co se týče snězení svačina jídla u nás v práci, tak jsme tady měli docela dost takových expertů, že tady byli třeba vlastně lidi, co byli na noční a nechali si tu svačinu na tu další noční. No, když přišli vlastně na noční do práce vlastně ten den, ještě potom, tak najednou svačina nikde. Jo, takže jako měli jsme tady takový experty, který nám vyloženě jedli svačiny, anebo nám tady kradli blíka. A tak, no, takže jako asi možná všude stejný, no, ale jako dokážu být kvůli tomu i jakoby naštvaná, protože když člověk jako přijde a počítá s tím, že tady má to jídlo a najednou není tak jako, kde najednou večer si půjdeš něco koupit, jo, aby si v práci netrpěla hlady. Je to docela i od nich jako hnusný, pak dělali jako, že nic, nikdo nic nesněd, jo, nevím, já bych se asi tohleto jakoby nedovolila jen tak někomu sníst jakoby svačinu hlavně. Člověk nikdy neví, jestli to není nastražená past, jestli to není něčím napíchnutý, třeba nějakým projímadlem, tak bych pak nechtěla asi trávit potom zbytek, že i ty někde na záchodě. Ahoj, Pája.
0: Pájo, díky moc, jako to určitě nikdo nechce, ale já si kladu otázku celou dobu, co jsem tě poslouchala, kde děláš? Jako bát se, že ti tam někdo dá projímadlo, to už je dost drsný teda. Asi tu svačinu radši nos batůšku. Já vám všem moc děkuju za vaši zpětnou vazbu, přeju krásný den a svačinám zdár, jdeme pařit. Jennifer Lopez.

9 hodin 42 minut, díky moc, že jste takhle ve čtvrtek dopoledne s námi. Já vás teď pozvu ale do snídaně šampionů, to znamená na ráno a do času cca kolem 7:30. To se totiž vždycky hraje rychlá pětka. A aktuálně si tam můžete vyhrát Šumava kart. Šumava kart, to je váš průvodce zážitky na Šumavě. Propojuje ubytování, turistické cíle a různé aktivity po celé Šumavě. A díky Šumava kart můžete získat výhody a slevy u zapojených partnerů, třeba na výlety, na atrakce, na sportovní

0: aktivity anebo na další služby během pobytu. A hraje se úplně jednoduše. Pošlete SMS-ku ve tvaru chci soutěžit na číslo 777 937 777 a třeba vám Jasmin s Michalem zavolají a pak už je jenom třeba odpovědět na 5 otázek správně. Všechny informace a kompletní pravidla najdete u nás na webu www.hitradio.fm+.cz.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobré.

0: místě koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července. Vodní hrad Švina.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
3: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
6: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostelevo syna.
7: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losiná vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku.
6: Postele Losiná.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
14: Skladové vozy Dacia i hned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
15: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo TIK a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
16: Hit Radio FM+.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Minutku před desátou nám na Hitrádiu FM Plus dohrála Pink. Před námi zprávy od Báry Purkartů, ty nejčerstvější, počasí a taky doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bouralo se v Karlových Varech, a to na křižovatce ulic Stará Kysybelská a Prašná. Nehoda se vyšetřuje, ale s opatrností tudy projedete. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jenom hity. Hit Radio.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
8: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
11: V Dobřanech se žije dobře.
5: On air.
12: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
13: Máme 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké dopoledne. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes zahájí dvoudenní návštěvu Chorvatska. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem. V programu cesty má i jednání se svým chorvatským protějškem a s premiérem. Plné ruce práce má teď v létě záchranná stanice v Plzni. V posledních dnech se stará zejména o ptačí mláďata. Jen rorýsů a poštolek letos přijala skoro 70. Některé z nich už se povedlo vrátit do přírody. Pokud není mládě zraněné nebo v ohrožení života, měli bychom ho v přírodě zanechat. Další masivní výpadek postihl aplikace Facebook, Messenger a Instagram. Problémy ve středu odpoledne hlásili nejen lidé v Česku, ale i v zahraničí. Nejčastěji šlo o problémy s načítáním a odesíláním zpráv. Výpadek sociální sítě měli už koncem minulého týdne. České kanoistky berou na světovém šampionátu stříbro v hlídkách. V sestavě Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová se tak postarali o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Čeští muži skončili pátí.
14: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz.
0: Dneska určitě nezapomeňte nějakou tu mikču, svetřík, možná i ten skládací deštník, dejte do batohu či kabelky, protože nás čeká oblačno a může se objevit i přeháňka. Úplně nějaký velký teplo taky nebude, v maximech budeme na 22 stupních Celsia, na horách 17.
5: Hit Radio FM Plus.
0: 3:50, čtvrtek dopoledne běží jako blázen, tak běžme s ním. My ho protančíme, Rock My Body, teď právě, a Bára Škrybová s vámi, hezký den.

0: Radio FM Plus.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Ed Sheeran, Castle on the Hill na Hit Radio FM+. A já teď pro vás něco mám, takže fotbaloví fanoušci z Bystřete. Už tento pátek, 25. července, od 5 hodin odpoledne, čeká Viktorie Plzeň první domácí ligový zápas nové sezóny. V Dusan aréně přivítá Slovan Liberec. A kromě důležitých bodů do tabulky půjde samozřejmě i o skvělou atmosféru, která k domácím zápasům Viktorky už neodmyslitelně patří. Fanoušci se navíc můžou těšit na několik novinek. Viktoria nastoupí ve zbrusunových dresech, připravená bude větší předzápasová fanzóna, vylepšený nástupní ceremoniál a nový zápasový program i poločasová soutěž. Prostě vlastně všechno proto, aby si první domácí zápas sezóny užili malí i velcí, no, takže dorazte. A teď pozor, jo, pokud chcete být u toho, tak já mám pro vás teď rovnou 4 vstupenky. Stačí se mi prostě jenom jako třetí dovolat do studia na číslo 720 870 237 a 4 lupeny, rovnou 4 lupeny na páteční zápas Viktoria Plzeň proti Slovanu Liberec jsou vaše.

0: Glass Animals Heatwaves. Mějte krásné čtvrteční dopoledne. Pokud jste si třeba mysleli, že duchovní jsou nějaký másla, jo, tak prosím vás, nejsou. Plzeňský biskup Tomáš Holub se hecnul a vyběhnul na věž katedrály svatého Bartoloměje a měl přitom na sobě viktoriánský dres a celý to dal za minutu 53. Myslíte, že byste ho předběhli? Můžete to klidně zkusit. Aktuálně teď běží velmi zajímavá akce a to se jmenuje příznačně Předběhni biskupa. Vyběhnete prostě nahoru, tam se vyfotíte k tomu i ten čas, který jste zvládli a pošlete to na předběhnibiskupa@bib.cz a můžete tak vyhrát permanentku na věž. Takže si budete vlastně moc běhat pořád dokola a trénovat nahoru dolů, jak vám to půjde. Normálně si zadejte do vyhledávače Předběhni biskupa a ono vám to všechno vyleze. Tohle je parádní akce.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Schmutzler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Schmutzlera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Schmutzler.cz.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
4: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
5: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
4: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
5: Štefela,
4: Lourdes Manuel,
5: Vadlej,
4: Švábíková a další.
5: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
4: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
5: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
4: Lístky a program na ticketportal.cz.
6: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švinov.
8: Mikové.
7: Harley.
8: Xindle X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 tisíc korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
8: Rádio, když jedete na dovolenou.
15: Volám, volám, volám.
8: Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio.
16: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ladíte Hit Radio FM+. Tohle je taky vámi velmi oblíbená písnička, ještě stále si o ní celkem hojně píšete, když jsou songy na přání, ale o co si píšete nejvíc, tak to jsou samozřejmě starý fláky. Napište si zase o nějaký ten dneska do srdcovek ke Kátě a taky si tam vychutnejte rovnou. Eru a Ameno, to je pecka. Neuvěřitelný song, který vyšel v roce 96. My jsme tenkrát byli ve třetí třídě, tuším, a pamatuju si, jak jsme se hádali, že Era je písnička a Ameno je kapela. Ne, ne, obráceně, a tak dokola, a tak dokola. Přijde tam i Romanťárna. To je krása, že jo? Coolio, See You When You Get There. A ještě než se 12. hodina rozvíří a než se odpálí ty srdcovky, tak my tady teď spolu odpálíme neuvěřitelně skvělý léto. Tohle je DJ Bobo, Everybody, letní hit z roku 94. Tehdy vyšel na albu Dance With Me, ale DJ Bobo nebyl tehdy spokojen se zvukem a tak si řekl, že si tu písničku na vlastní pěst přetočí úplně komplet. No a vyplatilo se to. Takhle to vypadá a je to vlastně jeden z největších Eurodance hitů všech dob. Užijte si to.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Ve čtvrtek dopoledne ladíte Hit Radio FM+, tohle byly Miraj a Tenkrát. Sice máme 23. července, ale štěstí přeje připraveným. Hned řeknu, jak to myslím. Kam vyrazit? Fénix Plzeň vás totiž zve 12. září na Fénix Race v Plzni. To je takový ten běh s těma překážkama a běhají ho jako fakt borci a mají můj neskutečný obdiv. Dokonce ho běhá i moje spolužačka a je to teda jako frajerka. Tak kdo byste se chtěl zúčastnit, nejvyšší čas začít trénovat. Toho 12. září vás čeká nádherná trailová tráť na plzeňský Krkavec, originální překážky a taky samostatný závod pro děti. Ten závod si můžete zkusit úplně všichni, protože je určený pro širokou veřejnost od začátečníků až po naprostý borce. Takže pokud si pohráváte třeba s myšlenkou, je tenhle ten skvělej běh bych chtěl někdy zkusit, tak určitě doroste toho 12. září. Každý může běžet svým tempem, jo. Nejdůležitější je prostě se odhodlat a začít. Už teď běží registrace a to na www.fenixplzeň.cz. Tady taky zjistíte veškerý info anebo mrkněte k ním na sociální sítě.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Váš Pavel Pubec.
10: www.pubec.cz.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
13: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2020. 1337 z fondu malých projektů.
14: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.
15: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
16: Hit Radio FM+. Zlepši si nálad.

0: Je přesně 10.59, čtvrtek dopoledne kroutíme a je přitom s vámi Hit Radio FM+. Jdem na dopravu. Nejlepší dopravní servisy na západě Čech, ještě stále buďte opatrní v Karlových Varech, a to v ulici Stará Kysybelská, došetřuje se tady nehoda dvou aut. Tak šťastnou cestu, a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
5: V Dobřanech se žije dobře.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: 11 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Hranice trestní odpovědnosti v Česku se možná výrazně sníží, ze současných 15 na 13 let. Změnu chce prosadit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, podle kterého by nešlo o plošné snížení věkové hranice. Týkalo by se pouze nejzávažnějších zločinů a násilných trestných činů. Úprava by mohla platit do 2 let. Na víkend se nám výrazně oteplí. Už v pátek začnou teploty pomalu stoupat a o víkendu naměříme až kolem 30 stupňů Celsia. Podobné by to pak mohlo být i během příštího týdne. Na konkrétní předpověď si ale ještě musíme počkat. Západočeská univerzita opět nabídne mimořádné studium. Určené je všem zájemcům z řad veřejnosti, kteří si chtějí doplnit vzdělání. V nabídce jsou například kurzy cizích jazyků, také ekonomie, kriminalistika nebo umění. Čeští fotbalisté vstoupí do nové sezony evropských pohárů. Jablonec v chorvatském Varaždinu začne dnes večer od 8 kvalifikaci konferenční ligy úvodním zápasem 2. předkola. Do pohárů se pak vrací taky Hradec Králové, který ve 2. předkole evropské ligy nastoupí od 7 na hřišti norského Tromsø.
8: Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hit Rádia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz.
0: Čtvrtek bude zatažený, čeká nás i nějaká ta přeháňka a trochu nám do toho foukne. Teploty v maximech dnes pouze na 22 stupních, na horách to bude někde kolem 17.
8: Hit Rádio FM+.
0: Takže teplo dneska zase nebude, ale my se teď v poslední hodině dopolední zahřejeme skvělými songy. Teď letní Next Summer, dámy.

0: rychu a jedem. Pěč elektro, stereo Mexico, parádní věc. No tak už jenom jednou se vyspíme a užijeme si. Rybičky 48, Dana Landu, Miraj, Fixu, Harley, Krucipisk, Lenny Bude, MiG 21, Tomáše Koluse si užijem a tak dále a tak dále. Protože tenhle skvělej line-up letos nabízí festival Hrady. A zítra a v sobotu na něj vyrazíme společně na Švihov. Já říkám vyrazíme, protože tam budeme jak my, tak samozřejmě vy jste ta nejhlavnější složka tam. A minimálně v sobotu tam budeme mít jako Hit Radio FM Plus svůj stánek, takže opravdu vyrážíme všichni dohromady. A kdo se chystáte přespat, tak tady mám tip přímo od tiskové mluvčí festivalu Hrady Kláry Bobkové.
1: Tak samozřejmě vstupenky na festival si můžete koupit i v pátek. Za zvýhodněné ceny je tedy seženete ještě do čtvrtka. Ale co se týče ubytování, to bych doporučila si raději rezervovat dřív, protože pokud nechcete skončit ve neplaceném stanovém městečku, kde sice můžete vždy se ubytovat zadarmo s vlastním stanem i s pacákem, ale nejsou k tomu žádné moc doplňkové služby, tak samozřejmě Hrady nabízejí ještě i lepší ubytování, a to ve VIP kempu nebo ve VIP kempu plus.
0: Takže směle na stránky www.hrady.cz.cz, ať máte komfort a můžete si ty dva dny užít plnými doušky.

0: Díky, že jste ve čtvrtek dopoledne s námi s Hitrádiem FM Plus. Máme malý pátek a tohle byla přesně ta muzika, která by takhle v malý pátek měla zaznít. Tiesto a Karol G, Don't Be Shy. Je 23. července, v kalendáři je Libor, takže přejeme všem Liborům. A za chvilku nám zahraje Alan Walker a nebo Linkin Park, tak to vezměte tak, že Liborové, tohle je pro vás. A je to i pro vás, kdo dneska slavíte narozky. Takže všem všechno nejlepší. Užívejte muziku, užívejte čtvrtek a buďte přitom s Hitrádiem FM Plus.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Park a Lost. Hit Radio FM Plus stále s vámi, je čtvrtek dopoledne. Já teďko nadhodím takový možná trochu vážnější téma a zeptám se vás, jste unavení? A je to hodně, anebo je to málo? Ono se to asi těžko odhaduje, to je jasný, ale ptám se proto, že není únava jako únava. Někdy je totiž potřeba opravdu zbystřit, protože už to může znamenat mnohem víc, než jenom to, že se prostě potřebujeme trochu dospat. Odborníci tady upozorňují, že dlouhodobý přetížení a stres se často nehlásí jenom špatnou náladou, ale celou řadou nenápadných signálů. A mezi ty nejčastější patří, že odpočinek už prostě nepomáhá, že špatně spíme, že jsme podráždění třeba kvůli maličkostem, který by nás jinak vůbec nerozhodili, nebo se nedokážeme pořádně soustředit a tak dále a tak dále. Přidat se tam mohou třeba i bolesti těla bez jasný příčiny, ztráta radosti z věcí, které nás dřív bavily, nebo pocit, že jsme třeba neustále ve střehu, častější nemocnost a nebo třeba změny i ve vztahu k jídlu, jo. A tím posledním varovným signálem, tak to vlastně bývá pocit, že už vlastně nic nezvládáme. Takže pokud jste se v několika bodech opravdu teď poznali, jo, tak není důvod k panice, to je důležitý si říct. Možná je ale ten správný čas už trochu zpomalit a opravdu si dopřát víc odpočinku, tím myslím bez stresu a třeba kvalitně odpočívat, chodit na procházky, třeba začít sportovat a tak dále a dát tomu svýmu najevo, že ho tělu najevo, že ho opravdu posloucháme. Já vám držím palce.

0: Shakira Zoo. Já jsem vždycky tak ráda, když se s váma loučím takovouhle nějakou veselou písničkou. To je moc hezký. Díky, že jste s námi takhle ve čtvrtek dopoledne, že jsme byli spolu. Odpoledne samozřejmě zůstaňte s námi, a to jak v tom brzkém odpoledni, tak i v tom pozdějším. A já se na vás těším zase zítra od 9 do 12, a to už bude pořádnej ten pravý pátek, tak vymyslíme zase nějaký bomby. Za chvilku Krištofáci, Cyril tady bude, nebo One Republic. Tak se mějte krásně. Bára Škrybová se loučí. Ahoj.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře.

0: A doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.
4: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
5: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
6: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
7: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
8: Mě by zajímala, Jasmine, kdyby na tebe z místě vykouknul had, tak jaká by byla tvoje první reakce?
9: Bych umřela na místě. Já se tak bojím hadů, že já bych měla takový šok, to by nešlo.
8: Ale vlastně David nehnul ani brovou, protože David je správný chlap. Nám se to totiž chlapům děje normálně, jo. Jenomže my prostě vždycky, co odejdeme z toho záchoda, tak ta kobra jde vždycky s náma.
7: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmine.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Došetřuje se nehoda v Plzni. Pozor na křižovatce ulic u trati Doudlevecká. A bourá se taky v Tlučné u Plzně, kde se nehoda stala v hlavní ulici. Vaše další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Stát by mohl uvést 40% akcií letiště Václava Havla na burzu, pravděpodobně v roce 2028, řekl to premiér Andrej Babiš. Po vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČES, kterou chce vláda zestátnit, by to podle něj mohla být další příležitost pro investory. Ministr zahraničí Petr Macinka dopoledne odletěl na dvoudenní návštěvu Chorvatska. U Splitu ctil památku Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem.
9: Určitě během té návštěvy se seznámíme s detaily té nehody, ale do toho vyšetřování naše delegace určitě vstupovat nijak nebude. Společně s ministrem zahraničních věcí Chorvatska přímo na to místo, kde se to stalo, tak aspoň tam nějakým pietním způsobem chvilku strávíme, uctíme památku a hodíme třeba kytičku do vody a vzpomeneme na ně.
8: Programu cesty má ministr Macinka i jednání s chorvatským premiérem. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes pojedou o medaile kajakáři. V semifinále se v americkém Oklahoma City představí vítěz kvalifikace Jakub Krejčí a také Vít Přindiš a Jirka Prskavec. Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Semifinálový program začne v 17 hodin, finále se pak pojede od 21. a přenosy nabídne ČT Sport. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Plzeňská zoologická zahrada se raduje z dalšího vzácného přírůstku. Jde o mládě pásovce kulovitého. Tyto podivuhodné tvory zoo v Plzni chová od roku 2010. Od té doby se jí povedlo odchovat už 16 mláďat, která postupně našla domovy po celém světě.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Na západě Čech bude taky odpoledne většinou oblačno nebo polojasno. Na teploměrech naměříme mezi 21 a 24 stupni a objevit se můžou i přehánky.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Hezké poledne, 2:02, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. Čekají nás opět skvělý hity Coolio, Madonna, Era, Caesars, ale teď úplně na start britské duo Everything But The Girl a jejich song Missing. Ten je původně z roku 94, původně taky jako pomalá kytarovka. Pak si ho ale vzal DJ Todd Terry a v roce 95 z toho udělal naprostý světový hit. Je to dokonce jako vůbec první song, který v historii strávil nepřetržitě celý rok v americkém žebříčku Billboard Hot 100. No a hned pochopíte proč.
0: Hit Radio FM Plus.
1: První dnešní srdcovka, Everything But The Girl, I'm Missing. Jdeme na to!

0: Chybíš mi jako poušti chybí déšť. Everything but the girl na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No, budeme pokračovat. Druhá dnešní srdcovka, za tou stojí švédská kapela Caesars a song pochází z roku 2002. Je to v podstatě jejich nejznámější hit, Jerk It Out. A možná vám název úplně neřekne, ale rozhodně ho znáte, protože naprosto zásadní je tam varhaní riff. No a taky byl použitý třeba v reklamách na iPod. Navíc je často spojovaná s videohrami jako třeba FIFA 2004. Je to prostě taková pohodička, no. Tanec, uvolnění, chill. To jsou Caesars a Jerk It Out. Druhá dnešní srdcovka.

0: Ameno.
1: Celosvětově nejúspěšnější skladba francouzského New Age projektu Era.
2: Největší hity, největší srdcovky.
1: Posloucháte Hit Radio. Mimochodem, u tohohle songu je zajímavý, že jako ten text nic neznamená, jo. Má to připomínat latinu, ale pokud jste tomu se svojí latinou nerozuměli, není divu, jo. To není realita, takže úplně v klidu. Další srdcovkou je Madonna. To je jasný, to je srdcovka sama o sobě. Ale single, který nás čeká, obsadil první místo v hitparádách ve 41 zemích světa, čímž se tehdy zapsal do Guinnessovky. A co je možná ještě zajímavější, je to, že je tam použitý sample ze singlu Gimme Gimme Gimme od Abby. Jo, všichni známe z Mamma Mia, to je jasné. A skladatelé toho songu původního, Benny Anderson a Björn Ulvaeus, dali Madoně k použití samplu vlastnoručně svolení, což dělají jenom zcela výjimečně. Schválně, hele jo. Všichni známe. No a teď si dáme Madonu a Hang Up a schválně, jestli to tam uslyšíte.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi další dnešní srdcovka Coolio a See You When You Get There.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Text skladby zaměřený úplně jednoduše na naději, vytrvalost, překonávání životních překážek s tím, že nakonec se všichni setkáme na lepším místě. Skvělá věc, naprosto skvělý song. Doufám, že jste si ho užili. No pozor, to není všechno. To rozhodně není všechno. Čeká nás ještě jedna naprosto zásadní srdcovka. Jo, ta vaše. Ano, takže teď je ten čas. Vezměte telefony, pište na 777-937-777, jakou máte vy srdcovku. No a samozřejmě, hlavně proč, jaký je ten důvod, že zrovna tenhle song je vaše srdcovka. Jak si to ten song vysloužil? Moc se těším, jeden z nich si dáme už za chvíli. She said, oh, hi, nice to meet you tonight, maybe we could go. Do té doby vás potěší Miles Smith nebo Pink.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
6: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
5: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
6: Štefela,
5: Lourdes Manuel,
6: Vadlej,
5: Švábíková a další.
6: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
5: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
6: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
5: Lístky a program na ticketportal.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
12: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
11: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
12: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 104.

0: fenomén Šance Liga je zpět.
1: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
0: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: Hit Rádio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem.

0: Persona.
1: Miles Smith dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne.
2: Srdcovky Hit Rádia.
1: No je čas dát si tu vaší srdcovku. Dneska jsem vybrala SMSku od Martiny. Ta píše, moje srdcovka je písnička od Phila Collinse Another Day in Paradise. Pamatuju si od svých 4 let, kdy hrála Strejdovi a tetě na svatbě. Minulý týden zrovna oslavili výročí 33 let. To je strašně krásné, si to představte, jak jste jako ten čapartík na té svatbě, slyšíte tam tu dokonalou písničku, protože ano, Phil Collins dělá fantastický songy a takhle ve vás zůstane. Nádhera. No a nádhera to bude, protože my si Phila Collinse samozřejmě dáme. Takže poslední dnešní srdcovka Another Day in Paradise pro Martinu a pro vás všechny.

Miley Cyrus, End of the World. V éteru Hit Rádia, krásné odpoledne všem. No a terapie venkem stále ještě pokračuje a stále máte možnost vyhrát voucher na 7000 korun na značky od Peak Design na ve skvělém outdoorovém shopu forcamping.cz. Stačí nám napsat váš příběh z kempování na web hitradio.cz. Třeba takový, jako napsal Adam. Jako malí jsme s rodiči často jezdili kempovat. V jednom kempu se nám přihodila opravdu humorná situace. Přijeli jsme pozdě večer a našli snad poslední volný kousek místa, kde jsme postavili stan. Kemp byl úplně narvaný, takže okolní stány stály maximálně 2 metry od nás. Po dlouhé cestě jsme byli unavení, tak jsme hned zalezli do stanu a šli spát. Jenže táta tu noc chrápal opravdu příšerně. K tomu nám ještě připadalo, že během noci a brzy ráno spousta lidí balí stany a odjíždí, což nás neustále budilo, tedy vlastně všechny, kromě táty. Ten spal jako dřevo a chrápal dál. Když jsme se konečně ráno probudili a vyšli ze stanu, čekalo nás velké překvapení. V okruhu asi 10 metrů od našeho stanu nestál jediný další stan. Až později jsme se dozvěděli pravý důvod. Táta prý chrápal tak hlasitě, že všichni, kdo měli stan poblíž, to během noci nebo brzo ráno vzdali a přestěhovali se na jiná místa v kempu, jen aby jeho koncert už nemuseli poslouchat. Tady vidíte, jak si získat dostatek místa kdekoliv v kempu. Stačí sebou mít tátu, co pořádně chrápe. Napište nám i váš příběh na hitradio.cz. Zítra vyhlásíme vítěze. No a za chvilku už do uší třeba Benson Boone nebo Hunter X.

0: nový plot má. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.

0: nejlepší ořechy, ovoce a sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července. Vodní hrad Švin.
2: Mikové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
3: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostelelo syna.
7: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Kostelelo syna vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku.
6: Kostelelo syna.
8: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
9: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
10: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
11: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
12: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
11: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
14: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hitrádio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Benson Boone v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Eva Farná nebo Katy Perry, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržet se v těchto chvílích můžete na příjezdovce do Plzně ve směru od Přeštic. Silničáři tam pracují u sjezdu na Litice. Tak nohu z plynu a dávejte si tam pozor. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
5: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
9: V Dobřanech se žije dobře.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 13. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Auto není trezor. I v této části léta, dovolených a prázdnin policie upozorňuje, abychom v zaparkovaných vozech nenechávali věci. Pokračuje policejní preventistka Martina Hamplová.
13: Určitě doporučujeme nenechávat nic ve vozidlech, ani oblečení, ani tašky, protože i to samozřejmě může přilákat pachatele, protože se mohou domnívat, že v taškách něco je nebo je něco schovaného pod tím oblečením.
12: V autě by rozhodně neměly zůstat doklady a ani náhradní klíče. Čeští vězni se od příštího roku opět nedočkají nároku na více ubytovacího prostoru. Ministerstvo spravedlnosti chce odložit účinnost schválených změn ohledně minimální plochy vězenských cel a ložnic, a to až na rok 2030. Krok zdůvodňuje potřebou stabilizovat personální situaci vězenské služby a získat chce také více času na dokončení započatých a plánovaných staveb. Italští hasiči stále bojují s desítkami lesních požárů na rozsáhlém území Sicílie. Na ostrově přeživovaly plameny teploty přesahující 40 stupňů Celsia a silné poryvy větru. Evakuováno bylo kvůli tomu stovka obyvatel. Situace se zatím obešla bez obětí a zranění. Teď se ještě podíváme k nám.
14: Návštěvníci nového divadla v Plzni si na bezbariérový vstup ještě chvíli počkají. Plánované úpravy, které měly vozíčkářům usnadnit přístup přímo do hlediště, se totiž odkládají. Změny měly proběhnout během letních divadelních prázdnin. Nicméně v plánu jsou i další úpravy, takže se hledá termín, aby obě akce proběhly najednou.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
14: Polojasno nebo oblačno, tak to bude dál vypadat u nás na západě Čech. Dorazit mají i přehánky. Teploty vystoupají mezi 21 a 24 stupňů.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině. Venku tma, zataženo, co? Aspoň se na chvilku vydýcháme, jo? Hot and cold to bude i tady. Katy Perry právě teď.

Robin Schulz a Dennis Lloyd společně dohrávají v éteru Hit Rádia. No a je tady další šance vyhrát Disney Plus na rok zdarma. Je to tak, ano, už příští pondělí, už je to za pár dní, dorazí právě na Disney Plus nová premiéra, seriál Posedlost, thriller, honba za šílenou sériovou vražedkyní. A jako podívaná, to bude rozhodně naprosto skvělý, no a proto některým z vás dáme roční předplatné na Disney Plus. A opět stačí zapojit se do debaty. Dneska mě zajímá zásadní věc. V čem jste lepší detektiv než policie? Co dokážete prostě vypátrat rychleji než profesionální detektiv? Ať jsou to ztracený ponožky, založený klíče, slevový kód, ten zmizelej ovladač, jo? Nebo třeba i restauraci podle jediný fotky jídla. Co vy dokážete vypátrat mnohem lépe než jakýkoliv zkušený detektiv? Pište na 777-937-777. Jednoho z vás vyberu a ten si odnese roční předplatné na Disney+. Tak držím pěsti a pište. K tomu už Alvaro Soler.

0: I'll be ready, Sunblock. Posloucháte Hit Radio a vy všichni děláte normálně špatnou práci. Jako většina našich posluchačů by očividně měla být dávno u policie. Jo, protože my tady řešíme, v čem jste lepší detektiv než policie. Co musíte pravidelně, co jsem tak pochopila, doma hledat a vždycky to najdete, jo. Nebo opravdu normálně vás všechny nechám přeřadit k policii a pak už to bude všechno hezký. Každopádně ano, v rámci toho, že tady pro vás mám i dneska předplatné roční na Disney+, jsem musela vybrat jenom jednu z vašich zpráv, ačkoliv bych to nejradši dala vám všem a díky moc za všechny ty zprávy. Tak nakonec jsem vybrala zprávu od Sofie a možná budete chtít využít její služby případně, jo. Sofie píše, nejlepší jsem v tom najít něčí Instagram, stačí jméno a nějaká drobná informace a už je mám. Často pomáhám kámoškám hledat kontakt na kluka, který se jim zrovna líbí. Sofie, já se tě ozvu. To se bude do budoucna hodit, takže kdybyste někdo potřeboval někoho najít, tak můžete se ozvat tady Sofii. Každopádně Sofie, tahle tvoje dovednosti vynesla roční předplatné na Disney+. Gratuluju a vy nesmutněte, další šance zase zítra. Za chvilku už do uší další hity, čekají nás Imagine Dragons nebo Rehab.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švina.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, Kafe Smetanka, Pivovar Burgmistr, Plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elite.cz.
13: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
14: Cesta na zákaznické centrum. To už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoli a odkudkoli. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, nezbytečně.
15: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.
16: Nedostal ses na střední.
2: Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
3: Kupte si PG okno pro radost. PG okno, tepla, ticha, bude dost.
16: PG okno Třemošná vyrábí i montuje. Plastová i hliníková a proto kupte si je. PG okno.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Rehab in my head v éteru Hit Rádia. Důležitá otázka. Díváte se dolů na místo, kam si chcete sednout? Jako, věřím, že to tak nějak mimo něk děláme všichni, jo? Že se chcete podívat, jestli je to sedadlo třeba čistý. Jo, jestli tam není voda, nebo nějaká špína, nebo třeba had. Jo, ano, ano, opravdu, pojďme si tohle pravidlo osvojit. Než si sedneš, vždycky se podívej dolů. Zapamatujte si to, zapište si to někam, je to důležité. Jednomu chlápkovi v Americe to teď zachránilo nervy, život, v podstatě úplně všechno. Jo, jenom si zkuste představit tu situaci. On se totiž kouknul dolů a v záchodový míse našel krajtu královskou. Ona teda údajně byla ochočená, jo, což může znít jako polehčující okolnost, nepřijde mi vůbec, vůbec. Prostě představte si, že si sednete a až pak zjistíte, že pod váma je krajta královská. Výborná představa. Je mi jasný, že až teď půjdete na záchod, budete na to intenzivně myslet. Omlouvám se, ale aspoň se naučíte dívat se vždycky nejdřív dolů. No a teď malá příprava na večer. Ano, i dneska v 18.00 startují Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď jsou tu Kors.

0: Like it a křídla s námi na Hit Radio a kamarádi, už zítra.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, pátek patří výhrám. A tak než vyrazíte na víkend, my vám dáme šanci vydělat si na cestu rovnou tady u nás v éteru. Mám pro vás 10 otázek, jo, a vy budete odpovídat. A za každou správnou odpověď máte tisícovku na kartě na Orland. Ano, tankarta Easy je ve hře a vy si ji můžete nabít až na 10 tisíc korun. Navíc ty odpovědi, to je strašně jednoduchý, jo, protože každá odpověď je číslovka mezi jedničkou až desítkou a neopakujou se. Takže stačí uhádnout pár prvních dobře a pak už vás to vede úplně samo. To je skvělý, že jo? Tak nezapomeňte, protože zítra nás čeká první páteční kolo. A vy si tak potom u Orlenu můžete nejenom samozřejmě skvěle natankovat, ale taky se občerstvit, což na těch cestách máme prostě rádi. Takže zítra první kolo dokonalé desítky. Moc se těším.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90.

0: Lidl, to se vyplatí.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
2: Mirá,
1: Rybičky, Hrady CZ. 24. a 25. července Vodní hrad Švinov.
2: Mikové,
1: Harley,
2: Xindl X,
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu starnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
9: internet. Isolvest.
10: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
9: Isolvest.
11: My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
9: Isolvest.
10: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
9: Isolvest.
11: Tak zavolejte ještě dnes.
10: Isol.vest.cz.
12: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
13: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
14: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
15: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. Bylo něco.
16: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
17: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
16: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
18: firmanazážitky.cz.
19: Randíte?
20: A tohle znáte?
19: Bylo to fajn, ozvu se.
20: Sestěhujem se hned?
19: Zapomněl jsem peněženku.
20: Uděláme si selfiečko?
19: Promiň, volá manželka.
20: Mrkneme do pařížský.
19: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
21: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
20: Elite Date, seznamka pro vztah.
19: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
20: Elite.cz.
22: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
23: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dámy a pánové, Born with a Broken Heart v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Bruno Mars nebo Avicii, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, pozor na nehodu na hlavním tahu z Domažlice na Plzeň. Došlo k ní kousek za Sulkovem u sjezdu na D5, kde se srazily dva osobáky. Silnice je s opatrností průjezdná. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
11: Hi, it's me, Rita Ora.
12: I'm Macklemore.
11: I'm Dua Lipa.
13: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
14: V Dobřanech se žije dobře.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
17: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se zřítil vrtulník Venom. Zemřel jeden člověk. Ve vrtulníku bylo celkem 5 vojáků. Záchranné práce stále pokračují. Bližší informace nejsou známy. Armáda je zveřejní, až to situace umožní. Sněmovna má projednat prezidentem vetovanou novelu rozpočtových zákonů v úterý 25. srpna. Řekl to dnes ministr pro sport Boris Šťastný. Petr Pavel spornou a kritizovanou novelu vetoval včera. Podle něj umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země.
18: Pokud státy tvoří pravidla, která mu umožní snáze navyšovat výdaje na dluh, konečný účet za tato rozhodnutí poneseme v budoucnu právě my všichni. Právě proto musí být pravidla pro hospodaření státu nastavena tak, aby ochránila nejen současnost, ale i budoucí generace. Druhým důvodem je oslabení kontroly ze strany poslanecké sněmovny ve prospěch vlády. Zákon se však pouští i do nezávislých institucí.
17: Představitelé vládní koalice veto kritizují a jsou odhodláni ho přehlasovat. Rekordman v počtu ligových startů záložník Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. Naposledy působil na Slovácku. V lize odehrál během 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. O jeho rozhodnutí informovala Ligová fotbalová asociace. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Karlovarský kraj hledá hrdiny, kteří pomáhají zachraňovat životy. Lidé mohou nominovat své kandidáty na krajské ocenění za zásluhy o bezpečnost. Kraj tak chce ocenit ty, kteří zachránili lidský život, pracují u záchranných složek nebo dlouhodobě pomáhají s bezpečností. Návrhy je možné posílat až do konce srpna.
19: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na západě Čech dál budeme mít většinou polojasno nebo oblačno s teplotami mezi 21 a 24 stupni. Objevit se může občasný déšť nebo přehánky.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. s vámi stále Kateřina Pechová. Za chvilku nepopulární názor, teď ale další hity.
7: No a král romantických vyznání Bruno Mars a Just the Way You Are.

Krása, co? Bruno Mars na Hit Radio. A je čas dát si jeden nepopulární názor. A na tohle jsem moc zvědavá, jak k tomu přistoupíte. Dámy a pánové, nemusíte se stydět za to, že dítěti občas půjčíte tablet. Jo, jako, hele, možná to rozdělí rodiče, nerodiče, i lidi, kteří mají ideálně na výchovu silný názor, hlavně v restauraci u vedlejšího stolu, ale není ostuda občas dát dítěti do ruky tablet. Jako občas, samozřejmě, ne jako náhradního rodiče, ne jako digitální chůvu na celý dětství, ale prostě, když jste v koloně, nebo u doktora, nebo třeba v restauraci, nebo ve vlaku, prostě potřebujete těch 10 minut ticha. Blbejch 10 minut, tak z vás tablet rozhodně nedělá rodičovskou trosku. Takže co vy? Důležitá věc, 777-937-777. Je podle vás tablet v ruce dítěte rodičovské selhání, nebo je to prostě moderní verze nějaký hračky v kočárku, piškotu a takových věcí? Schválně. Stalo se vám to někdy, že třeba i jste tomu dítěti ten tablet dali a vlastně vás to v tu chvíli úplně zachránilo? Napište mi na 777-937-777, jaký názor na to máte vy. A k tomu další hity, za chvíli Jeleni, teď je tu Avicii.

Skupina Jelen, Touha a pláč na Hit Rádiu. A my tu řešíme nepopulární názor a to, že se nemusíte stydět za to, když občas prostě dáte dítěti tablet nebo obrazovku, jo? Že to není tak strašný. Třeba Denisa píše, za mě poměrně trefně, když jsem byla malá, koukali jsme celý dopoledne na pohádky v televizi, jenom jsme tomu neříkali screen time, ale sobota. Což je fakt, já si pamatuju, jak jsem vstávala ve 4 ráno o víkendu, abych viděla všechny ty pohádky. Jo? David píše, já jsem dal takhle dceři tablet v čekárně u doktora. Vedle seděla paní, která mě nejdřív příšerně odsoudila pohledem. Pak jí zazvonil telefon a ona půl hodiny řešila nějaký slevy v obchoďáku. Tak mě to zase uklidnilo. No, což je teda další, že často vás prostě soudí lidi, kteří by vůbec vás soudit neměli. Tady píše Lenka, že když bylo po covidu, my jeli autem do Chorvatska, tak jsme cestou zpět chytli kolonu. Stáli 5 hodin a pouze popojížděli. Dcerce byly 4 roky a díky tabletu vydržela. Navíc venku 30 stupňů. Jinak teď je 9, má tablet, na cestování a mobil vždy na chvíli třeba půl hodka denně. Řídím se tím, ať si každý rodič to dělá po svém, neodsuzuju. Ale a za mě přesně to je ono. Prostě těch blbejch 10-15 minut vám může ušetřit spousty nervů. Pište dál na 777-937-777, jak to doma s tabletama máte vy. Jak tomu posílám další hity, k tomu obrazovku nepotřebujete. Tohle je Sia a Cheap Trails.

Linkin Park, The Emptiness Machine v éteru Hit Rádia a jste skvělí. Tady totiž nikoho soudit nebudem. Řešíme nepopulární názor a ano, že není ostuda dát dítěti občas na chvíli obrazovku. Peťa píše, rozhodně tablety a telefony dětem do ruky, ano. Děkuju za to, že žiju v téhle době, telefony a tablety mi pomáhají, i když se o ně děti hádají. No a Hanka třeba píše, tablet dítěti občas půjčím a nestydím se. Stydím se jen za to, že znám naspaměť všechny písničky z dětského YouTube. Jo, to chápu, mám malý sourozence, je to strašně těžký tohle. No a jinak mě hodně baví zpráva od maminky Kláry, která píše, tablet není problém. Problém je právě rodičovská vina. Dítě si na 20 minut pustí pohádku a já mám pocit, že jsem právě zničila jeho budoucnost, vztah k přírodě i jemnou motoriku. Tak to ale není. A to je asi ta pointa, jo? Jako netvařme se, že je tablet zázračný výchovný nástroj. Není, to je jasný. Ale taky z toho nemusíme dělat digitální peklo, jo? Když si dítě pustí 3 díly pohádky. Je to úplně v pohodě, koukali jsme na ně taky. Jo, takže důležitý je, jak dlouho, kdy, proč a jestli má mimo obrazovku normální život. Takže prosím vás, ne. Nemusíte se absolutně stydět za to, že vašemu dítěti občas půjčíte tablet nebo telefon a jestli na vás bude někdo křivě koukat, tak ho pošlete za mnou. To je dobrý, co? Za chvilku další hity čekají nás Coldplay, Little Sims a Burna Boy nebo Guru Josh Project.

0: bude dost.
1: PG Okno Třemošná vyrábí i montuje. Plastová i hliníková, a proto kupte si je. PGOkno.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
4: Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Zději už tam budem?
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
16: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
18: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na
17: firmanazážitky.cz.
19: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
20: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Guru Juice Project právě teď v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne vám všem. No a blíží se to 15. hodina, s tím taky vaše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Čtvrtek? Tak to je ale ten totálně nejotravnější den z celého týdne.
3: Je to pravda. Pátek už tak nějak všichni v práci zmákneme, ale ten čtvrtek, ty, to je jako, to je až nechutný, dá se říct, ale s náma tady s divokým západem Hit Rádia FM Plus to nějakým způsobem překlepeme.
2: Nebojte se nic, po 15. hodině rozhodně budeme pozitivnější než teď.
1: Hit Rádio FM Plus.

0: je skvělá, co? Kateřina Marie Tichá v éteru Hit Radio. Blíží se nám třetí hodina, já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek toho čtvrtečního dne. Slyšíme se opět zítra, přesně ve 12, se srdcovkama. Jo, i zítra je na co se těšit. Já se budu těšit na vás. No a ještě než odejdu, tak docela tady máme další songy a třeba i trochu té motivace. Takhle při čtvrtku. Kelly Clarkson na lepší náladu už za chvilku. Mějte se krásně, ahoj.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
4: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
5: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
6: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
5: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
6: Štefela,
5: Lourdes Manuel,
6: Vadlej,
5: Švábíková a další.
6: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
5: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
6: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
5: Lístky a program na ticketportal.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
9: A to jsou byty Dobzany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
8: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
10: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé.

0: všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
2: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: Mě by zajímalo, Jasmin, kdyby na tebe z místě vykouknul had, tak jaká by byla tvoje první reakce?
7: Bych umřela na místě. Já se tak bojím hadů, že já bych měla takový šok, to by nešlo.
6: Ale vlastně David rehnul ani brvou, protože David je správný chlap. Nám se to totiž chlapům děje normálně, jo. Jenomže my prostě vždycky, co odejdeme z toho záchoda, tak ta kobra jde vždycky s náma.
5: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bourá se na dálnici D6. Opatrně na kilometru 158 ve směru na Cheb, kde osobák narazil do svodidel. Dávejte si tam pozor, kolona se ale zatím prý netvoří. No a došetřuje se taky nehoda v Karlových Varech. Tam opatrně ve Varšavské ulici vedle autobusáku, kde osobní auto srazilo chodce. Vaše další aktuální informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Profi voda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM Plus.
0: Bylo 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Tramvaje v Plzni čeká další letošní prázdninová výluka. Proběhne tuto sobotu a dotkne se spojů na linkách číslo 1 a 2. Pracovat se bude v sadech 35. Zatímco čtyřka bude jezdit jako obvykle, jedničku a dvojku v centru nahradí autobusy náhradní dopravy. Do značně patové situace se dostali v Božím daru. Po úterní rezignaci opozice se nepovedlo doplnit zastupitelstvo. Náhradníci totiž dnes před jednání mandáty nepřijali. Až do zvolení nových zastupitelů v říjnových volbách proto nemůže město o ničem zásadním rozhodovat. Auto není trezor. V době letních dovolených policisté znovu apelují, abychom ve vozech nenechávali věci. Víc policejní preventistka Martina Hamplová.
7: Určitě doporučujeme nenechávat nic ve vozidlech, ani oblečení, ani tašky, protože i to samozřejmě může přilákat pachatele, protože se mohou domnívat, že v taškách něco je nebo je něco schované pod tím oblečením.
0: V autě by rozhodně neměly zůstat doklady ani náhradní klíče. A zprávy zakončíme fotbalem. Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil kariéru. Naposledy hrál za Slovácko. Velkou řadu úspěchů ale prožil u nás na západě Čech v Plzni, se kterou získal 4 ligové tituly.
1: Super ceny, tajné akce a bonusy jen pro členy. To je klub posluchačů Hit Rádia. Zaregistruj se a buď součástí naší party. Hitradio.cz.
0: Na pátek nám předpověď opět slibuje většinou polojasnou oblohu. Může být i oblačno a objevit se u nás na západě Čech můžou taky přehánky. Teploty se zítra dostanou mezi 23 a 26 stupňů. Tolik počasí, teď už čtvrteční divoký západ.
1: Hit Radio FM+.
8: Nádherný odpoledne a parádní čtvrtek, 2:15. Od Aše až po Prahu, dokonce i ve Starci. Ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
9: Sbírku na střechu katedrály svatého Bartoloměje. Chytré auto zachrání užihle život a taky budeme hledat tu nejlepší babičku na západě Čech.
8: No a přidáme k tomu další skvělý hity na vaše odpoledne. Alex Veren a

0: Alex Warren, my vám přejeme nádherný odpoledne. Tady je divoký západ Hitrádia FM+.
1: Kdybyste náhodou dneska otevřeli nějaký kalendárium, tak zjistíte, že je den nádherných babiček, což takhle samo o sobě zní trošičku divně a asi to nedává smysl.
0: Tak jako každá babička je nádherná, že jo?
1: Jako jo, ale den nádherných babiček, co to sakra je?
0: Se divím, že Bára se neotočila, že to jako nesměřuje na ní, ne Báru, nedělám, nejsi babička.
2: Protože jsi se na mě nepodíval, teď už na mě koukáš, tak se otáčím.
1: A nebo i prababičky se do toho počítají taky. Ale já to vysvětlím, je to v podstatě jako věc, která přišla z Ameriky a má ukázat, že stáří rozhodně neznamená, že prostě jako život končí, naopak má oslovovat jako aktivní stáří a oslovovat ty babičky, které jsou právě v tom jako postarším věku aktivní.
0: Ano, rozkvětu.
1: Rozkvětu, rozpuku, jak chceš.
0: Takhle, my pro takový hustý babičky máme na Divokém západě jeden termín. Je to náš speciální výraz, copyright by Divoký západ. Říkáme jim prafrajerky. Taková prafrajerka je fakt ostrá baby, která se ničeho nebojí, jo? Nevím, prostě dokáže zahnat divočáka, stejně jako udělat ty nejlepší buchtičky ze šoljo. Je aktivní a klidně byste s ní šli třeba i na pivo, anebo na nějaký mejdan, jo? A mimochodem, jo? Já vám řeknu za takových 5-6 minut, jak to vypadá, když 6 stoletých babiček dohromady slaví narozeniny.
1: No a pojďme ty vaše baby taky oslavit. 720, 870, 237. Napište nám tam, proč je právě ta vaše baby ta největší prafrajerka na západě Čech. Tohle je Daša Austin.

0: Nebojte se, není ráno, je odpoledne, i když kokrhá kohout. Tady je divoký západ, Hit Radio FM Plus. Přejeme nádherné odpoledne. Dneska tady oslavujeme aktivní stáří. Hledáme tu nejlepší babičku na západě Čech a zároveň vás teď vezmeme na mejdan do domova důchodců. Hlavně nedoplňuj slova.
1: Tak přátelé, v loňském roce, v loňském létě, na západě Čech, v Plzni konkrétně, teda v domově pro seniory u svatého Jiří, slavilo 6 dam, kterým je 100 let své narozeniny. Dohromady jim tak bylo přes 600 let a všechno to oslavili na jednom místě a byl to teda prej neuvěřitelný mejdan.
2: Samé divočina.
0: Já si to dokážu docela živě představit.
2: Ty hůlky, jak lítají.
0: Jak tam dupali těma hůlkama, div se strop nepropad.
1: No a teďka si vem prostě taková stoletá babi, víš co, když to rozjede. A když to mi prostě třeba přijde a řekne, vnoučku, pojď se mnou na štemprličku.
2: Yeah.
1: Víš, jako, prostě, a vytáhne nějakou starou zásobu prostě ze 70. prostě, jo, co přitáhla někde z Moravy nebo
0: to je
1: dědeček.
0: Archív, to je archív, kamaráde.
1: Hele, jako byla to prej velký mejdan, velká party. Jedna z těch stoletých babiček, který prohlásila, že se cítí tak na 50.
2: Já tomu rozumím, já někdy taky.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Fenomén Šance Liga je zpět.
9: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
8: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
10: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na

0: Marie Rotrová, Harley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: Skladové vozy Dacia i hned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
2: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
3: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
2: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.

0: Farmapark u Toma. Letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
1: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
2: Těšíme.

0: Tohle je Ed Sheeran, s váma je Divoký západ, Hitradia FM+, a my společně s váma hledáme tu nejvostřejší babičku na západě Čech. My takovým babičkám říkáme prafrajerky. A jestli zrovna ta vaše babička je fakt jako od rány, je jako taková, že by si o ní zasloužil vědět celý zbytek západu Čech, dejte nám vědět, prosím, jo. 800 720 870 237.
1: Máme tady zprávu od Janči, nejspíš teda reaguje na ten předchozí vstup a mejdan v domově důchodců v Plzni. Díky, kluci, škoda lásky, a mně se hned vybavil nedělní oběd u naší baby. Svíčková s králíkem a každou neděli po obědě dechovka z rádia. Já taky si to vybavuju. Hele,
0: víkend se blíží, já věřím, že spousta vašich babiček se jmenuje Anna, tak na ní prosím vás nezapomeňte, Aničky mají jeho v neděli svátek.
2: Já ještě tady jsem vybrala vzkaz od Milana. Minulý rok jsem vyrazil na Moravu. V rámci otevřených sklepů tam hráli Horkýže Slíže, boží koncert, který jsem prožil s náhodnou bábinou. Prej s ní nikdo z rodiny nechtěl na koncert vyrazit, tak šla sama. Bylo jí těsně před 70. Na konci jsme si udělali společnou fotku a ještě si vyměnili Facebook.
0: To je hustý. Vyměnili Facebook. A je hustý. Babička, co má Facebook, ty krás. Určitě bude už v dnešní době na TikToku.
1: Dejte vědět, co vaše baby. 720, 870, 237. Teď do rytmu, všude na západ Čech. Krištof.

0: Ladíte divoký západ Hitradia FM+, za chvilku třeba o Fonbách, anebo kamaráta, my se teďka vracíme k prafrajerkám, protože hledáme ty nejhustší babičky na západě Čech.
1: No a máme tady jednu hlasovku taky přímo od vás.
2: Ahoj, tak já nemám úplně babičku, takovou prafrajerku, i když moje babi, který je 680, je taky opravdu hustá, ale moje mamka, teď jí bude 65, v pondělí přijela po 5 dnech z Vizovického Master of Rock, každoročně chodí na Metal Fest a myslím si, že je mnohem víc frajerka

0: ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Letce u Plzně. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na V-Mart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart, ušito v Liberci.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
10: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
9: Farma Park u Toma, Letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
10: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
11: Těšíme se na tebe.
10: Farma Park u Toma CZ.
9: U Toma, tam to všechno začíná.
12: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-cz.
13: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
14: Mirá.
13: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července Vodní hrad Švina.
14: Migové.
13: Harley.
14: Single X.
13: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
15: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
13: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
16: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
17: Nový zákon před Pisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
18: Hit Radio FM+.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Chevrat a Be Mine. Za chviličku taky aktuální zprávy v 16 hodin a v nich nás Bára pozve na sled Andulek. Na
1: sled Andulek, jako to bude pípat takhle na západě Čech, Báro, jak je to jako?
2: Ne, já vás pozvu na Klatovsko, kde se sejdou andulky, ale ženy andulky, Aničky, Anči, Any.
0: Takže počkej, jestli mám doma andulku v kleci, tak tam nemám lest.
2: No, možná jo, možná ti ji započítaj.
1: Víš, čemu ještě dalšímu se říká andula, jo?
0: A ty tam můžeš jo taky. Já bych doma jednu měl, kdyby potřebovali ten počet navýšit.
1: Víc se dozvíte ve zprávách, budou tady už za chviličku.
0: Ty, ale to není vůbec blbej nápad udělat sled andul. No nic, právě za chviličku teď. Don't speak.

0: Ella Henderson, krásný odpoledne celému západu Čech od Aše až po Prahu. Je s váma Divoký západ.
1: A je tady taky nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu teď hlásí Klatovy. Došlo k ní v ulici doktora Sedláka, kde jsou v sobě dva osobáky. Provoz už je silný, takže se tam můžete zdržet. Opatrně taky v Plzni. Osobák havaroval na Klatovské u křižovatky s Borskou ulicí a ulicí u Trati. I tam si chvilku počkáte. No a ještě trasa Karlovy Vary Praha. U Andělské hory je odstavený nepojízdný kamion. Vaše další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp číslo 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
9: On air.
2: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Nebyl by to čtvrtek, abychom se nepodívali na ceny pohonných hmot. Paliva u nás na západě Čech od minulého týdne výrazně zdražila. Litr benzínu o 2 koruny, teď se prodává v průměru za 42,20. A zhruba stejně platíme i za litr nafty, která šla nahoru skoro o 5 korun. Ani, Andulky, Aničky, na Klatovsku se pokusí o rekord a potřebují vás k tomu. V šumavské osadě Anin se o víkendu chystá pouť, v rámci které by se na jednom místě mělo sejít co nejvíce Aniček. Mohou to být nejen místní ženy a dívky, ale dámy z celého Česka, tak určitě doraste. No a stejně jako Česko, taky Řecko trápí sucho. Tamní hotely proto žádají turisty, aby šetřili vodou. Výrazná omezení se ale nečekají. Víc mluvčí cestovky Blue Style Simona Fischerová.
10: Na řeckých ostrovech, které máme v nabídce, probíhá dovolená standardním způsobem a bez jakýchkoliv omezení pro naše klienty. Aktuální situace nijak neovlivňuje průběh zájezdů ani běžný provoz turistických destinací. Situaci samozřejmě průběžně sledujeme ve spolupráci s našimi partnery přímo v destinaci.
1: Situace v Řecku by se měla zlepšit. Tamní vláda už přichystá investice do vodní infrastruktury.
9: Získej víc ze svého rádia. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma. Přihlas se teď. Hitradio.cz.
1: Zítra by u nás opět mělo být většinou polojasno nebo oblačno s teplotami mezi 23 a 26 stupni. Dorazit může i slabý déšť nebo občasné přehánky. Teď už pokračuje Divoký západ s Davidem a Kubou.
9: Hit Radio FM Plus.
0: 2 minuty po 16. hodině jdeme domů, teda my ne, vy asi jo.
11: My zůstáváme, ale s váma. Tady je Majo Smith.

0: Ale farben. A baby goodbye, tady je divoký západ, hitrády FM plus parádní odpoledne.
1: My vás teďka vezmeme do katedrály svatého Bartoloměje, do ikony západních Čech. Blbý je, že je fakt ve špatném stavu. Teďka se tam aktuálně opravuje střecha a ta je v mnohem horší situaci, než se očekávalo. Ta historická břidlicová střecha a taky krov katedrály, tak jsou víc poškozený, než se doposud myslelo. Ta krytina se místama rozpadá, někde úplně chybí a do chrámu drobec zatejká.
0: Ne.
1: A když říkám drobec, tak tím myslím hodně. A teďka jako to nejhorší. Původně se jako počítalo s nějakou částkou na rekonstrukci, ale teďka, když se zjistilo, že ten stav je mnohem horší, tak prachy chybějí. Konkrétně 19 milionů korun a biskupství tak jako říká, nemohli byste přispět?
0: Prosím vás, já mám taky špatnou střechu, nemohli byste přispět.
1: ale k tobě se lidi nechodí modlit, prosím tě. Jako tady katedrála svatého Bartoloměje, to je prostě Národní divadlo 2.0 a nebylo by vůbec špatný, aby na takovouhle věc, na kterou jsme všichni hrdí, na kterou jsme pyšní, tak aby jsme třeba drobet pomohli nějakou kačkou.
0: Jako v pořádku, když to přirovnáváš k tomu Národnímu divadlu, tam ta střecha schořela teda, ale...
1: Tady neschoří, protože do ní zatejká, že jo?
0: Jestli je třeba právě, aby jako schořela.
1: Hele, kdybyste chtěli přispět a měli byste nějakou volnou kačku, mrkněte se na nadační fond dominanty.cz, tam jsou veškeré informace.
0: Jsem zvědavý, co tam najdu, až opraví tu střechu. Další hity právě teď, Hit Radio FM+, s váma, hezký odpo.

0: Kdyby Omi tenhle ten song skládal pro nějaké kočičky, jmenovalo by se to Čičičí líder. Posloucháte Divoký západ a my se jdem kouknout na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Píšete nám, že na dálnici D6 provoz pořád ještě brzdí nehoda. Stala se na kilometru 158 ve směru na Cheb. Dávejte si tam pozor a za informaci děkujeme. Nehoda vás zdrží taky v Klatovech, došlo k ní v ulici doktora Sedláka. A závěrem ještě nehoda v Plzni. Osobák havaroval na Klatovské v úrovni Belánky, tak si i tam dávejte pozor. Vaše další dopravní info dál pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Schmutzler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Schmutzlera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Schmutzler.cz.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
2: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
1: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
2: Štefela,
1: Lourdes Manuel,
2: Vadlej,
1: Švábíková a další.
2: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
1: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
2: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
1: Lístky a program na ticketportal.cz.
3: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
6: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě,

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: 1952 byla zahájena výstavba největší české přehrady Lipno.
2: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
1: Firma Elitex se 70-letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
2: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
1: Elitex.
2: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
3: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov CZ.
4: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z Hit Radio.

0: už jenom zhruba 15 stupňů a bude to pravda, venku je na nula, ale tady jsou činasky, ladíte Divoký západ, Hit Rádia FM+.
1: Jak moc chytrý máte auto? Ptám se z toho důvodu, že v noci na dnešek se stala u Rapštejna, nebo kousek od Žihlet, celkem vážná dopravní nehoda. Chlapík tam jel, dostal mikrospánek a se svým autem se převrátil na střechu. Mm-hmm. Celý to vypadalo docela dost vážně, on tam byl jako zablokovaný, nemohl se dostat ven a vlastně dá se říct, že ho zachránilo jeho vlastní auto, protože to mělo funkci e-call, kdy v případě jakýhokoliv karambolu nebo větší nehody to auto samo zvedne telefon a zavolá IZS-ko, zavolá záchranku nebo hasiče.
0: Mm-hmm. Takže mu to vlastně jako zachránilo život, tak já předpokládám, že jako když se překutálíš přes střechu, bouchneš se bezvědomí, asi by ten člověk úplně nezavolal, navíc zaklíněný. Mm. Dobře to dopadlo.
1: Nakonec to dobře dopadlo, všechno v pohodě a jsem rád, že tyhle ty systémy fungují, i když já osobně teda ty chytrý auta moc nemám rád. Víš, já nemám rád, když mi někdo takhle kecá do řízení, když mi někdo trhá s volantem nebo tak, prostě je to takový. No,
0: hele, ono jako takhle na první dobrou to zní samozřejmě hezky, je to prospěšné, pokud to zachrání byť jeden jediný život, tak je to vlastně skvělá věc. Ale zrovna ty máš třeba jako psa. A to je velký problém v případě, že tenhle ten systém v autě máte.
1: Fakt?
0: Detaily k tomu povím. Za malý okamžik teď posílám Davida Guettu a předtím ještě Justina Timberlakea, buďte dál s náma.

0: Přejeme krásný odpoledne, tady je divoký západ Hitrádia FM+, chytrý auta zachraňujou životy, už i u nás tady na západě Čech. Včera u Žihle v noci jeden řidič dostal mikrospánek, převrátil se s autem na střechu a právě to jeho auto ho vlastně zachránilo, protože zavolalo samo od sebe záchranku, jinak by tam byl převrácený ještě teď.
1: Hele, to vlastně skvělá věc, na druhou stranu to přináší i jistý úskalí, protože pokud třeba necháš psa v autě, tak normálně nad řadící pákou máš čudlík, který můžeš zmáčknout, pokud by se ti udělalo blbě, zvládneš zastavit, že jo, ale úplně se ti nepovede jako vytočit tu záchranku, tak to můžeš jenom zmáčknout a ozve se operátor záchranné služby. A samozřejmě spousta lidí jako jde třeba na nákup, nechá takhle psa v autě, ten tam cestuje, skáče, že jo, vidí lidi, nedej bože, když jde někdo se psem okolo, je třeba ho zabít a zmáčkne to.
0: Jo, a on si sám teda pejsek dokáže vytočit záchranku, jo?
1: No, prostě omylem, nebo dítě, že jo, jako ti leze po autě a zmáčkne to. Jedna, která se volá zpátky, ale ten pes to úplně asi jako nezvedne, že jo? A když je to náhodou malý dítě, tak ty rodiče většinou jako dělají, je, hlavně to nezvedej, někdo volá zpátky, bude problém.
0: Aha.
1: A v tu chvíli ten problém nastává, protože samozřejmě jako ta posádka, ty záchranky, hasiči a policajti na to místo jako jedou. A dost často se zjistí,

0: 69,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Cesta na zákaznické centrum. To už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švinov.
3: Mikové,
2: Harley,
3: Xindl X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: S profesorem v kabinetu. Oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
14: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Bet & Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
15: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
16: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
17: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
18: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
19: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
18: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
20: firmanazážitky.cz.
21: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
22: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.
23: Hit Radio FM+.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: chvíle dozo se Shakirou. Tady je Divoký západ, Hitrádia FM+, zprávy 17. hodina. To jde dohromady, ne?
1: A Jakub je úplně natěšený, protože ve zprávách bude fotbal. Tvůj oblíbený sport, Jakube. Těšíš se?
0: No, tak řeč bude o chorym, ne? Předpokládám.
1: Ne, takhle. Ve zprávách se mrkneme na fotbal, protože teďka o víkendu, nebo ještě před víkendem, začíná nový ročník první fotbalové ligy a v těch zprávách se dozvíte, proč je chorý slavný a proč je Slavie chorá.
0: A má na to vliv právě chorý?
1: Počkej si. A když samozřejmě jako můžeme hádat dopředu, jako je to celkem jasný. Ale já nebudu předbíhat, jo?
0: Ano, takže zprávy v 17 hodin budou velice seriózní.

0: Yeah, tady je divoký západ. Hit Radio FM Plus, krásný odpoledne, jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dva osobáky se srazili kousek za Plzní ve směru na Chrást. Je to u odbočky na Bukovec. Auta moc nejezdí, tak když pojedete opatrně, moc se nezdržíte. Dál pozor taky v Plzni na Belánce, na Klatovské havaroval osobák. A nehoda se došetřuje v Klatovech, je to v ulici doktora Sedláka. Do 20 minut by mělo být hotovo a ulice bude zase průjezdná plynule. Vaše další dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 230.
2: Přeprava zásilek, řešení na míru. Rayman Logistics. Mezinárodní i vnitrostátní přeprava. Kompletní logistika včetně skladování.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lep.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
7: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
8: V Dobřanech se žije dobře.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Karlovarský kraj hledá hrdiny, kteří pomáhají zachraňovat životy. Až do konce srpna mohou lidé nominovat své kandidáty. Kraj chce ocenit ty, kteří zachránili lidský život, pracují u záchranných složek nebo třeba dlouhodobě pomáhají s bezpečností. Chátrající zámek v Chodové Plané našel nové využití. Po dlouhých 35 letech a nákladné rekonstrukci se proměnil na domov pro seniory. Tady je spolu majitel Lukáš Drásta.
11: Já si myslím, že to, čím my se snažíme odlišovat a doufám, že se nám to daří, je ta kvalita té péče. To znamená, máme dostatek personálu, který se o ty lidi stará. Máme směs klientů, nevybíráme si jenom klienty, kteří už jsou jako velmi staří, vážně nemocní, chceme, aby ten domov žil, aby celkově ta atmosféra nepřipomínala něco, kde se má umírat a vypadá to jako nemocnice, ale aby to místo připomínalo ten domov.
1: V zařízení našlo práci asi 70 lidí, převážně z blízkého okolí. Fotbalový hříšník Tomáš Chorý bude dál oblékat dres pražské Slávie. Navzdory opakovaným trestům a vyloučení z kádru dostane druhou šanci. Za rozhodnutím je údajně sám majitel klubu Pavel Tykač, který se zasadil o Chorého setrvání v Edenu.
9: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu. Hitradio.cz.
1: Předpověď na pátek pro západní Čechy slibuje polojasnou oblohu, může být i oblačno. Na teploměrech zítra naměříme nejvýš kolem 26 stupňů Celsia.
9: Hit Radio FM Plus.
0: 17. hodina je tady a ty nejlepší hity na západě Čech taky.
12: Ano, dáme si pokáče a taky ho podrbem na pleši.

0: Tohle je Pokáč na Hit Radio FM Plus a Solitaire. Mimochodem Pokáče můžete vidět už příští týden v Praze na City Pikniku Hit Radio, našich pražských kolegů. Mně jenom přijde vtipný a nevím, jestli je to na schvál nebo ne, ale bude se to odehrávat na parukářce. Což vzhledem k tomu, jakou lisinu máš, milý synu, tak nic moc.
1: No, pokáče si klidně můžete splést v zelenině třeba s melounem, že jo? A jsem zvědavý, jestli ta jeho tour de hlava bude pokračovat. Když to začíná na parukářce, mohlo by to pokračovat ve Vlasovicích a nakonec to skončí v Copánkově.
0: Jo, žež, a to je tady u nás někde? Nebo?
1: Na Moravě.
0: A, škoda, škoda.
1: Ale proti polity se vždycky přitahovali, že jo?
0: Je to tak. Posíláme další hity, užívejte odpoledne Imagine Dragons, kdybyste náhodou třeba byli ještě v práci. Právě pro vás.

0: Taylor Swift na Hitrádiu FM Plus, Hozier nás vezme do kostela už za chviličku, bude to třeba, vypláchněte si ústa svěcenou vodou.
1: No, my tady dneska na Divokém západě mluvíme o prafrajerkách, o prostě prďáckých babičkách, který navzdory svýmu věku dělají neuvěřitelné věci. A jednu takovou tady teď máme, není teda z České republiky, je to Italka, která se stala světovou rekordmankou jako nejstarší aktivní tanečnice na tyči, tedy pole dance. Tady Idaně Abignetové je 82 let a přitom se zavěsí na tyč a tam dělá svoje kreace.
0: Počkej, je to jako pole dance anebo stripterka někde v baru? Jsi to řekl tak jako kulantně.
1: No, přes den pole dance a co se děje v noci.
0: Jsem si úplně vzpomněl na prcičky, že jo, a Monique.
1: Já nevím, jestli můžeš říct do rádia prci prcičky. Čo?
0: Samozřejmě, že můžu říct prci prcičky, když je to název filmu. To je, jak kdybych neřekl kurva hoši guten tag.
1: Jo. Hele, jdem o to.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
11: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
12: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-NCZ.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
16: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na
18: Firma na zážitky
16: CZ.
19: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
17: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Faithless, taky BB Rexa, trošičku jsme zase oprášili něco staršího. Tady je divoký západ Hit Rádia FM+.
1: Máme velkou radost, že sport nedominuje na západě Čech jenom v Plzni, ale teďka třeba například atleti v Ostrově dostanou špičkovou běžeckou dráhu. Na atletickém stadionu nedaleko Masarykovo základní školy tak probíhá obnova běžeckého oválu a taky dalších sportovišť. A místní atleti by měli získat opravdu moderní tréninkový zázemí a skvělý místo, kde můžou trénovat.
0: A teď je to jedině dobře, ne? Nebo ty s tím máš nějaký jako rozpor?
1: No já ti nevím, jestli jako podporovat zrovna v Karlovarském kraji atlety, který rychle běhají. Teď ty mladí furt utíkají z našeho kraje a teďka i v tom ještě budeme podporovat to, aby jsme jim dali ještě nový tretry, aby to měli rychleji.
0: Kolikem po hlavě dostaneme. Hele, tak když utečou, tak tam hold budeme dělat seniorský hry, no. Tak jako, já si myslím, že využití pro to najdeme.
1: Jo, a ten, kdo neuteče, tak ten může zůstat právě na ty hry pro frajerů,
0: hlavně kvalitní sezení na tribuně, až je budou bolet kyčle.

0: Lost Frequencies a za chviličku Paci Paci. Roze a Bruno Mars tady budou teď tipy na víkend.
1: Kam vyrazit?
2: I dneska můžete vyrazit na plzeňské filmové večery. Jestli jste ještě nebyli v Letňáku, tak vás chci pozvat do Muzea v přírodě Plzeň Bolevec, tedy statek u Matoušů. Dneska od 19 hodin tam promítají Princeznu stokrát jinak. A kdybyste chtěli nějaký zdravý, pěkný pohyb a na víkend na dopoledne ještě nemáte žádný plány, tak na plzeňský náplavce se od 10 hodin, teda na té náplavce na Mži, bude cvičit yoga.
0: Já vás pozvu na zámek v Toužimi. Tuhle tu sobotu to tam totiž ožije jarmarkem. Začátek je v 10 hodin, konec až v 17. Můžete se podívat na to, jak se peče chleba, vyrábí mejdlo, nebo si tam můžete vydlabat vlastní misku. Mimochodem o hudební doprovod se postará kapela Pedro. Jestli čekáte Pedro. No, tak ne, bude to country. A u toho country zůstaneme na Chunder Country Táborák. Vás pozvu na hrad Velčtejn taky tuhle sobotu. Sraz je v 17 hodin. Vemte si sebou nejenom kytary, ale taky špekáček.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Hledáte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. hitradio.fm+.cz. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
6: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
5: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
6: Štefela,
5: Lourdes Manuel,
6: Vadlej,
5: Švábíková a další.
6: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
5: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
6: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
5: Lístky a program na ticketportal.cz.
6: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
7: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
6: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
7: Isolvest.
8: Tak zavolejte ještě dnes.
6: Isolp

0: jen do konce srpna.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Harley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Verstappen Ster a taky One Republic. Za chviličku dáme Golden Hunter X, tady budou. Teď ještě souhrn toho nejzásadnějšího, o čem jsme tu dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme hledali ty největší prafrajerky a vzali jsme vás na Mejdan stoletých. Loni se v Plzni konala oslava 6 stoletých babiček. Na velkém Mejdanu v domově seniorů u svatého Jiří se jedlo, pilo, slavilo a taky tančilo a dokonce jedna ze stařenek v průběhu Mejdanu prohlásila, že se opět cítí na 50.
0: Není sama. No a taky jsme hledali ty správný prafrajerky tady u nás na západě Čech. Hustou babičku nebo klidně i hustou mamku.
2: Moje mamka, teď jí bude 65, v pondělí přijela po 5 dnech z Vizovického Master of Rock. Každoročně chodí na Metal Fest a myslím si, že je mnohem víc frajerka než třeba já. Takže za mě tyhle ta generace je prostě boží.
0: Hele, čau. Naprosto boží, jako pokud někdo dojde v 65 ještě na Metal Fest, jako fakt skvělý a obdivuhodný, já budu rád, když si v 65 zvládnu dojít aspoň na záchod.
1: Nezvládneš.
0: Nočník.
1: Zítra to bude taky dobrý, budeme hrát na přání a už klidně teďka nám můžete napsat, co po 15. hodině v pátek můžeme zahrát. 720 870 237.
0: Zítra ve 3, ahoj.

0: Hitradio.
1: Zlepši si náladu. Hitradio.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Ani teď nejezdíme bez nehod. Pozor na výjezdu z Plzně směrem na Chrást, kde se srazily dva osobáky. Je to u odbočky na Bukovec. Na vaše další aktuální informace z dopravy čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
1: Jsme v

0: cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fructis šampon za 99,90 a Viskas kapsičky pro kočky 40x85 gramů za 299. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
4: V Dobřanech se žije dobře.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vrtulník Venom s 5 vojáky na palubě se popoledni zřítil na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Jeden voják pak nepřežil, 4 byli zraněni. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zuna.
7: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. V tuto chvíli se vám nikdo nevyjádří jasně, dokud nebudou všechny okolnosti zváženy. Ta nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu zde na základně.
6: Do ukončení vyšetřování nehody pozastavila armáda provoz všech vrtulníků systému H1. Hnutí STAN podalo trestní oznámení kvůli případnému střetu zájmu bývalé poradkyně současného ministra práce Aleše Juchelky Alexandry Semancové při vyplácení dotací z Evropské unie. Oznámil to dnes šéf hnutí Vít Rakušan. Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v červnu meziročně stoupl, a to o téměř 14%. Prodalo se přes 1 150 000 vozidel. Zatímco prodej aut se spalovacím motorem klesá, prodej bateriových elektromobilů rostl, a to o více než 60%. Vyšší prodeje zaznamenaly také hybridy. O víkendu začne nový ročník první fotbalové ligy. V roli favorita vstoupí do soutěže Slavia, která zaútočí na třetí titul po sobě. Cestu za obhajobou jí zkusí překazit pražský rival Sparta. Do boje o mistrovský pohár se otevřeně přihlásila také Plzeň. Stejně jako v minulé sezóně si šampion zajistí příští a přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů.
5: Největší hity

0: průběhu večera i noci většinou polojasno, skoro jasno, zpočátku ještě na severovýchodě oblačno s přeháňkou. Ranní teploty kolem 11 až 7 stupňů, při slabém větru dokonce kolem 5. Během dne proměnlivo, později odpoledne a na večer ubývání mraků. Nejvyšší teploty pro pátek 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů a vítr.
1: 18. hodina odbyla, posloucháte Hit Radio, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. milénia. S vámi Michal.

Je to sice písnička o zlomených srdcích, ale tolik pozitivní energie, kolikrát nemají ani ty nejšpičkovější letní hity. Takhle stylově jsme odstartovali čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia vám na zlatém podnose budeme servírovat až do 21. večerní. Servírovat. No, dobrou chuť, pokud právě večeříte. Na meníčku Hit Radia, Captain Jack. Hey,

0: Tak tohle je klasika, bez které si čtvrtek snad ani nedokážeme představit. Sarah Connor from Sarah with Love. Taky na tuhle romantickou strunu jsme si na Hitrádiu zadrnkali. A tohle je pokračování. V příštích minutách hudebního speciálu Hitrádio Classic velká vzpomínka na rok 1992. John Cicada tehdy pobláznil svět hitem Just Another Day. A přidáme třeba ještě Queeny už za pár minut na Hitrádiu.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
4: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
3: Byty Dobřany.cz.
5: V Dobřanech se žije dobře.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
15: Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
16: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
17: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v Dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Mario G, Heaven is Closer, Feels Like Heaven, tak to je věc, kterou jsme taky připomněli ve čtvrtečním vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Až do 21. večerní hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A přesuneme se na taneční parkety roku 1983. Na tomhle ploužáku tancoval možná každý druhý z vás. Tak pojďme nostalgicky zavzpomínat na obrovský hit skupiny Police, Every Breath You Take, tady na Hit Radio.

0: taky. Takhle zní čtvrtek na Hitrádiu. Hodně na pohodu. Další velká vzpomínka, chvilka nostalgie, Bluebells, Young at Heart. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. Až tu 21. večerní vám servírujeme to nejlepší z našeho hudebního archivu, kde jsme vyhrabali taky Michaela Oldfielda. Tohle je určitě největší hit jeho kariéry. Rok 1983 nám přišel vhod, protože přinesl tuhle fantastickou věc, písničku Moonlight Shadow. Vokálově pomáhala zpěvačka Maggie Reilly. A vy už za chvilku tenhle skvost uslyšíte v kompletním znění. Přidáme taky velmi netradiční duet Whitney Houston, Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever. I to pro vás máme připravené do dalších minut. Do konce hodiny stihneme ještě spoustu fantastických hitů.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Věna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Doraš. Stop.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jste určitě poznali, nikdo jiný než Scooter Ramp The Logical Song. Tímhle jsme se dostali až k 19. večerní, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Freyungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Freyungu. Víkendový program Music über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrockfest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrockfest.cz, stop, Doraž, stop.
0: Otevíráme dalších 60 minut toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Michal Pospíchal za mikrofonem, přeju hezký čtvrtek.

Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Klasiky v plném proudu. Ve čtvrtek 23. července jsme vám 9 minut po 19. nabídli taky tuhle klasiku. Lion Sleeps Tonight, singlovka, která má velmi bohatou historii. Poprvé ji měli možnost posluchači slyšet už v roce 1939. Solomon Linda tehdy se svou skupinou The Evening Birds napsal písničku Mbube, v jazyce Zulu to znamená lev. Nicméně to není ta verze, kterou by znal celý svět, a není to ani verze z roku 1952. Ta byla první anglická, tehdy se jmenovala The Vimave a byla od skupiny Weavers. Další singlovka vznikla v roce 1961, tehdy už dostala název The Lion Sleeps Tonight. The Tokens ji připravili, no ale my jsme si hráli tu z roku 1982. Tight Fits, kteří dobili s tímhle singlem hit parády po celém světě a zaslouženě mají místo taky v archivu Hit Rádia. V hudebním speciálu Hit Radio Classic teď zase trošku romantiky. Toni Braxton, tak to je zpěvačka, kterou určitě důvěrně znáte už od těch prvních melodií. Poznáváte písničku Unbreak My Heart? Tak tu pro vás máme a za chvilku dodáme taky chlapeckou partu NSYNC, kde mimochodem kariéru startoval třeba Justin Timberlake. Hezký večer! Don't

0: tohle jsou oni, slibovaní NSYNC. Na konci 90. a začátku milénia to byl obrovský boom boybandů. Většina z nich pocházela z Velké Británie. Amerika ale nechtěla být pozadu a tak nasadila na frontu právě tuhle partičku. Kluci, kteří si říkali NSYNC, jedním z nich byl Justin Timberlake. It's gonna be me, tak to byla záležitost, kterou jste poslouchali právě teď na Hit Radio. Mimochodem NSYNC dlouho drželi taky jeden rekord v prodejnosti. Za první týden se jejich alba No String Attached z roku 2000 prodalo 2,4 milionu kusů. No a právě tohle číslo až v roce 2015 překonala zpěvačka Adele se svým albem 25. Tohle, to už je Alan Parson Project, Don't Answer Me. Záležitost, kterou pro vás máme připravenou do těch příštích minut. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti a přidáme třeba i taneční věc. Captain Jack, Hollywood Project, Impossible, tak to je věc, kterou pro vás máme taky nachystanou už za pár okamžiků tady na Hit Radio. Hit Radio.
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Jdeme na Hrady.
5: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Miráž.
5: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švina.
4: Migové.
5: Harley.
4: Single X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
6: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: Firma na zážitky
11: CZ.
14: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
15: Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
16: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
17: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
18: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.

Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Tohle byla jedna z nejkrásnějších romantických balad 90. let. Beverly Craven písničku Promise Me vydala v roce 1990. Paradoxně s ní ale vůbec neuspěla. Nevzdala se, nerazila na tour po Británii, dostala se taky do několika televizních pořadů a pak, když o rok později písnička vyšla znovu v reedici, absolutně vystřelila a atakovala nejvyšší příčky světových hitparád. Není o rozchodu, není o tragédii, je o čekání na drahou polovičku v době, kdy se dva na nějaký čas musí odloučit. No a tehdy se stala taky takovou neoficiální hymnou války v zálivu, která byla v té době aktuální. Možná i to jí trošku pomohlo v tom dostat se mezi lidi. Máme připravenou taky českou skupinu, zástupce domácí scény, Kabáti. Možná už jste poznali, že s nimi vyrazíme na sever, tak si to dejte pořádně na hlas. A pořádně užijte. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium.

0: Tak tohle jste taky určitě dobře poznali. Soft Cell nám přispěli v playlistu Hitrádia Tainted Love. Záležitost, na kterou jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic. A tohle je další velká klasika. Vyrazíme si na sever do Švédska poslechnout skupinu Roxette, která se vrátila zpátky na hudební scénu. Po desetileté pauze opět vystupují, už navštívili taky Českou republiku, možná jste byli na jejich koncertě a možná slyšeli právě tenhle skvělý hit Spending My Time, který tady pro vás máme playlistu připravený a už za chvilku vám ho budeme nabízet na Hitrádiu v plném znění. Taky Bartés, Bananarama nebo Farm, to všechno do konce hodiny stihneme.
1: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hitradio FM+.
2: Mistrovství

0: v západních Čechách vznikla firma Elitex.
1: Firma Elitex se 70letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
0: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
1: Elitex.
0: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz
4: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
2: Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
2: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tahle parádní věc se jmenuje All Together Now, stojí za ní skupina Farm, vám určitě velmi známá, věrná píseň. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium, je to 20. večerní.
1: For camping. Venku je nám krásně.
2: Tady chci bydlet.
1: Venku?
2: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
1: A kde bude ložnice?
2: Na louce pod hvězdami.
1: To je ale velká ložnice.
2: Největší na světě.
1: No jo. A co koupelna?
2: No, v potoce.
1: A sousedi?
2: Už se hlásí.
1: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
2: Jo, tady nám je krásně.
1: For camping. Venku je nám krásně.
3: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: Poslední hodinu dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic otevírá zpěvačka Sandra, singlovka Lorraine je nachystaná. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Takhle energicky jsme otevřeli další hodinu hudebního speciálu Hit Radio Classic. Sloucháte Hit Radio, my pro vás máme každý všední den mezi 18. a 21. to nejlepší z našeho hudebního archivu. Vybíráme pro vás největší skvosty a nejúspěšnější songy hitparád od 80. let až po milénium. Teď vyrazíme do Lotyšska. Možná by vás z první dobré nenapadla nějaká skupina nebo interpret, který komerčně uspěl, přesto jeden existuje. Partička, která si říkala Brainstorm, zpívá Maybe.

0: Lezli jsme do kytar. Tuhle písničku dobře znáte, i pokud nepatříte mezi fanoušky Meše. Meš je ten seriál ze prostředí korejské války. Úvodní znělka se jmenovala Suicide is Painless. Originál není od Manic Street Preachers, to je předělávka. My jsme jí teď každopádně dali prostor tady ve vysílání Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který nabídne taky něco z domácí scény. Baláš, střihavka Pavlíček, to jsou pánové, kteří dali dohromady kapelu BSP. Hit číslo jedna, Země vzdálená, připravený v playlistu Hit Radia. Taky Barbara Streisand, Woman in Love, nebo Vanessa Carlton, Thousand Miles. I to pro vás máme do dalších minut. Hit Radio.
1: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Tahle písnička je nezaměnitelná, zejména díky tomu klavíru, který teď slyšíte pode mnou. Vanessa Carlton, A Thousand Miles, druhý měsíc roku 2002. I na ten jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Přesuneme se do roku 95. Century dali dohromady taneční věc The Spirit. I've been on this journey for years, but now I am stronger than ever because I have unlocked the secrets of the spirits.

0: Tohle je hodně rozjařená, trošku bláznivá skladba Adam and the Ants, Stand and Deliver, záležitost, kterou jsme hráli tady na Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás opravdovou klasiku a velkou pohodu. I just call to say I love you. Stevie Wonder, nikdo jiný není majitelem tohoto charismatického hlasu. Taky takhle vám budeme hrát už za okamžik. I Belinda Carlisle přispěje, nebo BG, The Prince of Rap, The Color of My Dreams. I to je věc, na kterou budeme vzpomínat. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Do konce hodiny vám stihneme zahrát ještě tyhle fantastické hity.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Hodně ve stylu končí dnešní vydání hudebního speciálu Hitradio Classic Lonely Symphony. Tak to je věc, která nám uzavírá to dnešní vydání. My pro vás další nabídku toho nejlepšího z 80., 90. a milénia, ale budeme mít zase zítra úderem 18. hodiny. Tak uživejte čtvrteční večer s dalšími hity Hitradia. V té příští hodině to bude třeba partička Marquez, taky David Guetta nebo Ray. Rozhodně bude co poslouchat.
1: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-NCZ.
2: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Costello Sina.
3: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losiná vám

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.
6: Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Costello Siná.
2: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Costello Siná vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku.
4: Costello Siná.
5: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.

0: léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.

0: nejlepší ořechy, ovoce a sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
3: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň CZ.
4: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
5: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
2: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
3: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě,